0: Soud v sobotu poslal do vazby 35-letou ženu podezřelou z vraždy. Podle informací TV Nova jde o ženu, která měla být ještě nedávno těhotná. Případ odstartoval středeční nález části lidského těla v igelitové tašce na zahradě rodinného domu v Kinčperku nad Ohří, kde podezřelá se svým přítelem a jeho rodiči žila. Policisté k případu zatím žádné detaily nezveřejnili. Další informace poskytnou, jakmile to okolnosti dovolí. Média spekulují, že zavražděné bylo malé dítě. Karviná zavádí nové hlídky městské policie. Cílem je posílit u lidí pocit bezpečí a přispět k rychlejší reakci na jejich podněty. Jednou z novinek je vznik specializované pohotovostní hlídky.
1: Ta bude lidem k dispozici 24 hodin denně. Tříčlenná posádka bude brázdit město ve služebním automobilu, zareaguje především na tísňová volání na linku 156 a pomůže rychle v situacích vyžadujících okamžitý zásah. Pokud nebude nic akutního, zaměří se pak na kontroly v problematických částech města. A protože si karvinští přejí potkávat častěji strážníky v ulicích, přibudou i pěší hlídky a jednu bude doprovázet služební pes. Průjezdnost silnic pro vozidla záchranářů pak zajistí nová dopravní hlídka. Ta vyřeší nesprávné parkování a hlídat bude dodržování dopravních předpisů. Eva Panošová, Rádio Impuls Karviná.
0: Praze je nově v provozu velké dobíjecí centrum. Dobíječka v Novovysočanské ulici dokáže nabít až 161 elektromobilů. Jejímu plnému zprovoznění v Praze 9 předcházelo roční testování. Jedná se o kombinované dobíjecí centrum, které je výjimečné v tom, že je v lokalitě instalovaný řídící systém. Ten měří hodnoty spotřeby všech budov v areálu a také všech instalovaných dobíjecích bodů. Systém tak nepřetržitě kontroluje dostupný výkon trafostanic. Východní Krkonoše mají svůj první poeziomat. Stojí u bývalé fary v Horním Maršově. Turistům i místním má nabídnout zhuštěnou paměť místa a zdejší krajiny.
2: Z kovové roury na zahradě ekologického vzdělávacího centra dotek zní 20 nahrávek. Návštěvníci uslyší staré krkonošské pověsti, povídání významných ekologů, ale také zvuk kosy sekající louku nebo básně místních umělců. Součástí dramaturgie je dokonce zábavný kvíz pro děti. Prvním městem ve východních Čechách, kde se objevil poeziomat, bylo v roce 2022 Vrchlabí. V celé republice jich dnes funguje víc než 110. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
0: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Jessica Fox. Australanka v české metropoli zkompletovala po pátečním triumfu na kajaku zlatý double. Ze tří českých kanoistů ve finále světového poháru v Praze na medaili žádný z nich nedosáhl. Během dne bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami a s teplotami kolem 23 na jižní Moravě až do 28 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Sofie se chystá obvinit dvojici řidičů s českým průkazem. Podle bulharských úřadů jsou zodpovědní za páteční smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněných. Jak uvedlo státní zastupitelství v Sofii, dvojice podezřelých šoférů měla české řidičské průkazy. Podle vyšetřovatelů muži zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí víc než 150 km. Rychlostí. Jedno z vozidel se srazilo s autobusem MHD, zatímco druhé narazilo do zastávky. Síla nárazu prvního auta autobus převrátila na bok. Podle bulharské prokuratury na místě nehody nebyly ani viditelné žádné brzdné dráhy závodících aut. V Otrokovicích rychle roste zájem o sdílená kola. Radnice tuto ekologickou formu dopravy podporuje. Kdo jezdí na kole, může se dokonce těšit na odměnu.
2: V 18-tisícovém městě mají teď lidé k dispozici 60 sdílených kol na 16 stanovištích. Jejich využití roste značným tempem. Zájem je veliký. Systém registrace teď dokonce propojuje Otrokovice se Zlínem. Navíc je tu zajímavá pobídka. Jezdí několikrát týdně, budeš odměněn třeba vstupenkami na letní hudební festivaly. A ještě bonus, prvních 15 minut je zdarma. Jan Čada, Rádio Impuls, Otrokovice.
1: Sbírka historických vozů dopravního podniku Ostrava se rozrostla o 2 kusy. Autobus Škoda 706 RO z roku 1956 a o 14 let mladší tramvaj Tatra T3. Vypadají jako nové. Předseda představenstva dopravního podniku Daniel Morris vyzdvihl hlavně opravu autobusu. Ten se totiž obnovoval z vraku podle dokumentace a fotografií.
3: Každá jednotlivá součástka prošla rukama renovací firmy, která se na tom spolu s náma podílela, takže to fakt bylo několik let usilovné práce, ale věřím, že všichni to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
1: V mladší z restaurované tramvaji tehdy v Ostravě jezdil ještě průvodčí. I v renovovaném vozu se tak najde i původní místo na sezení s pokladnou, určené právě pro něj. Čtyřhru juniorek na Roland Garros vyhrály Češky, a to tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková. Mladé české hráčky porazily dvojici Američanek. Pro Kovačkovou je to už třetí grandslamová trofej. Příští týden oslaví 16. O několik měsíců starší Zajíčková triumfovala poprvé. Vítězkou ženské dvouhry se pak v Paříži stala teprve 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Porazila 114. hráčku světa Polku Maju Chvalinskou. V neděli čekáme polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami, později odpoledne a k večeru se vyjasní. Naměříme 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě se oteplí až na 28.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

letošící, že se všechno mění. A stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik ne.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

to schází, nejspíš mi to schází obojí.

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Soud v sobotu poslal do vazby 35-letou ženu podezřelou z vraždy. Podle informací TV Nova jde o ženu, která měla být ještě nedávno těhotná. Případ odstartoval středeční nález části lidského těla v igelitové tašce na zahradě rodinného domu v Kinčperku nad Ohří, kde podezřelá se svým přítelem a jeho rodiči žila. Policisté k případu zatím žádné detaily nezveřejnili. Další informace poskytnou, jakmile to okolnosti dovolí. Média spekulují, že zavražděné bylo malé dítě. Karviná zavádí nové hlídky městské policie. Cílem je posílit u lidí pocit bezpečí a přispět k rychlejší reakci na jejich podněty. Jednou z novinek je vznik specializované pohotovostní hlídky.
2: Ta bude lidem k dispozici 24 hodin denně. Tříčlenná posádka bude brázdit město ve služebním automobilu, zareaguje především na tísňová volání na linku 156 a pomůže rychle v situacích vyžadujících okamžitý zásah. Pokud nebude nic akutního, zaměří se pak na kontroly v problematických částech města. A protože si karvinští přejí potkávat častěji strážníky v ulicích, přibudou i pěší hlídky a jednu bude doprovázet služební pes. Průjezdnost silnic pro vozidla záchranářů pak zajistí nová dopravní hlídka. Ta vyřeší nesprávné parkování a hlídat bude dodržování dopravních předpisů. Eva Panošová, Rádio Impuls Karviná.
1: V Praze je nově v provozu velké dobíjecí centrum. Dobíječka v Novovysočanské ulici dokáže nabít až 161 elektromobilů. Jejímu plnému zprovoznění v Praze 9 předcházelo roční testování. Jedná se o kombinované dobíjecí centrum, které je výjimečné v tom, že je v lokalitě instalovaný řídící systém. Ten měří hodnoty spotřeby všech budov v areálu a také všech instalovaných dobíjecích bodů. Systém tak nepřetržitě kontroluje dostupný výkon trafostanic. Východní Krkonoše mají svůj první poeziomat. Stojí u bývalé fary v Horním Maršově. Turistům i místním má nabídnout zhuštěnou paměť místa a zdejší krajiny.
3: Z kovové roury na zahradě ekologického vzdělávacího centra dotek zní 20 nahrávek. Návštěvníci uslyší staré krkonošské pověsti, povídání významných ekologů, ale také zvuk kosy sekající louku nebo básně místních umělců. V součástí dramaturgie je dokonce zábavný kvíz pro děti. Prvním městem ve východních Čechách, kde se objevil poeziomat, bylo v roce 2022 Vrchlabí. V celé republice jich dnes funguje víc než 110. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Jessica Fox. Australanka v české metropoli zkompletovala po pátečním triumfu na kajaku zlatý double. Ze tří českých kanoistů ve finále světového poháru v Praze na medaili žádný z nich nedosáhl. Během dne bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami a s teplotami kolem 23 na jižní Moravě až do 28 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Sofie se chystá obvinit dvojici řidičů s českým průkazem. Podle bulharských úřadů jsou zodpovědní za páteční smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněných. Jak uvedlo státní zastupitelství v Sofii, dvojice podezřelých šoférů měla české řidičské průkazy. Podle vyšetřovatelů muži zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí víc než 150 km. Rychlostí. Jedno z vozidel se srazilo s autobusem MHD, zatímco druhé narazilo do zastávky. Síla nárazu prvního auta autobus převrátila na bok. Podle bulharské prokuratury na místě nehody nebyly ani viditelné žádné brzdné dráhy závodících aut. V Otrokovicích rychle roste zájem o sdílená kola. Radnice tuto ekologickou formu dopravy podporuje. Kdo jezdí na kole, může se dokonce těšit na odměnu.
2: V 18-tisícovém městě mají teď lidé k dispozici 60 sdílených kol na 16 stanovištích. Jejich využití roste značným tempem. Zájem je veliký. Systém registrace teď dokonce propojuje Otrokovice se Zlínem. Navíc je tu zajímavá pobídka. Jezdí několikrát týdně, budeš odměněn třeba vstupenkami na letní hudební festivaly. A ještě bonus, prvních 15 minut je zdarma. Jan Čada, Rádio Impuls, Otrokovice.
1: Sbírka historických vozů dopravního podniku Ostrava se rozrostla o 2 kusy. Autobus Škoda 706 RO z roku 1956 a o 14 let mladší tramvaj Tatra T3 vypadají jako nové. Předseda představenstva dopravního podniku Daniel Morris vyzdvihl hlavně opravu autobusu. Ten se totiž obnovoval z vraku podle dokumentace a fotografií.
3: Každá jednotlivá součástka prošla rukama renovační firmy, která se na tom spolu s náma podílela, takže to fakt bylo několik let usilovné práce, ale věřím, že všichni to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
1: V mladší zrestaurované tramvaji tehdy v Ostravě jezdil ještě průvodčí. I v renovovaném vozu se tak najde i původní místo na sezení s pokladnou, určené právě pro něj. Čtyřhru juniorek na Roland Garros vyhrály Češky, a to tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková. Mladé české hráčky porazily dvojici Američanek. Pro Kovačkovou je to už třetí grandslamová trofej. Příští týden oslaví 16. O několik měsíců starší Zajíčková triumfovala poprvé. Vítězkou ženské dvouhry se pak v Paříži stala teprve 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Porazila 114. hráčku světa Polku Maju Chvalinskou. V neděli čekáme polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami, později odpoledne a k večeru se vyjasní. Naměříme 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě se oteplí až na 28.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět. A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to. A když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru? Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48 i rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

Němci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku 1808.

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald, roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth a Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda?

0: takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun.

už to bude rok. Tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl.

jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp. Pak pultu jsem se protlačil, za chvíli už jsem skotačil a před lokálem nechal stát ten jeep.

dvě piva špujích. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolet všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj číp.

0: zpráv vás vítá Jiřina Součková. Soud v sobotu poslal do vazby 35-letou ženu podezřelou z vraždy. Podle informací TV Nova jde o ženu, která měla být ještě nedávno těhotná. Případ odstartoval středeční nález části lidského těla v igelitové tašce na zahradě rodinného domu v Kinčperku nad Ohří, kde podezřelá se svým přítelem a jeho rodiči žila. Policisté k případu zatím žádné detaily nezveřejnili. Další informace poskytnou, jakmile to okolnosti dovolí. Média spekulují, že zavražděné bylo malé dítě. Karviná zavádí nové hlídky městské policie. Cílem je posílit u lidí pocit bezpečí a přispět k rychlejší reakci na jejich podněty. Jednou z novinek je vznik specializované pohotovostní hlídky.
1: Ta bude lidem k dispozici 24 hodin denně. Tříčlenná posádka bude brázdit město ve služebním automobilu, zareaguje především na tísňová volání na linku 156 a pomůže rychle v situacích vyžadujících okamžitý zásah. Pokud nebude nic akutního, zaměří se pak na kontroly v problematických částech města. A protože si karvinští přejí potkávat častěji strážníky v ulicích, přibudou i pěší hlídky a jednu bude doprovázet služební pes. Průjezdnost silnic pro vozidla záchranářů pak zajistí nová dopravní hlídka. Ta vyřeší nesprávné parkování a hlídat bude dodržování dopravních předpisů. Eva Panošová, Rádio Impuls Karviná.
0: V Praze je nově v provozu velké dobíjecí centrum. Dobíječka v Novovysočanské ulici dokáže nabít až 161 elektromobilů. Jejímu plnému zprovoznění v Praze 9 předcházelo roční testování. Jedná se o kombinované dobíjecí centrum, které je výjimečné v tom, že je v lokalitě instalovaný řídící systém. Ten měří hodnoty spotřeby všech budov v areálu a také všech instalovaných dobíjecích bodů. Systém tak nepřetržitě kontroluje dostupný výkon trafostanic. Východní Krkonoše mají svůj první poeziomat. Stojí u bývalé fary v Horním Maršově. Turistům i místním má nabídnout zhuštěnou paměť místa a zdejší krajiny.
2: Z kovové roury na zahradě ekologického vzdělávacího centra dotek zní 20 nahrávek. Návštěvníci uslyší staré krkonošské pověsti, povídání významných ekologů, ale také zvuk kosy sekající louku nebo básně místních umělců. V součástí dramaturgie je dokonce zábavný kvíz pro děti. Prvním městem ve východních Čechách, kde se objevil poeziomat, bylo v roce 2022 Vrchlabí. V celé republice jich dnes funguje víc než 110. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty dnes.
0: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Jessica Fox. Australanka v české metropoli zkompletovala po pátečním triumfu na kajaku zlatý double. Ze tří českých kanoistů ve finále světového poháru v Praze na medaili žádný z nich nedosáhl. Během dne bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami a s teplotami kolem 23 na jižní Moravě až do 28 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké ráno, zprávy v 6 hodin jsou úspěšně za námi, teď už pro vás máme muziku. Celá škola už to ví a Standa Procházka. A já jsem Ludvík Pospíšil.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrnejch stran dá, že jen pro ní voní.

dámy voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš

0: Sobota 6. června, tady je Český impuls a české písničky 60. až 80. let. Za chvíli Lenka Filipová, Až to budeme mít.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jaromír Nohavica dnes slaví 73. narozeniny a proto si Jaromíra rádi zahrajeme, bude to v hudební dvojici krátce po půl sedmé. Proč v kubánském hlavním městě padají domy? Do Havany nás vezme cestovatel Jirka Kolbaba v půl druhé na Českém impulzu. A ještě jeden tip. Halina Pavlovská varuje před lékařem v rodině. Proč? Uslyšíme ve čtvrt na pět. Už od 4 hodin vybíráme to nejlepší z vysílání Alexandra Hemaly, tedy scénky a vtipy. No a už za chvíli projdeme také naše víkendové hlasování. Tentokrát se vás ptáme na to, jestli jste příznivci líbání při pozdravu.

Nedělní ráno na Českém impulzu máme 7. června. Češi se při pozdravu líbají čím dál častěji. Ne všem ale musí být fyzický kontakt příjemný. My o tomhle víkendu zjišťujeme, jestli jste příznivci líbání při pozdravu. Píše nám Romana, u nás je to zvykem, dále píše Alice, ta se líbá jen s rodinou a s blízkými rodinnými přáteli. A ještě napsala Michaela, třetí dáma, shodou náhod, je mi to nepříjemné, upřímně nechápu, proč bych někomu měla dávat pusu. Jak to máte vy? Jste příznivci líbání při pozdravu? Hlasujte na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppku na čísle 734 787 981. Tady je Český impuls.

0: Tady je Český impuls, budíme se do neděle 7. června, přejeme vám krásné ráno. Za chvíli pro vás z našeho rádia Dalibor Janda, tisíckrát krásnější. No a taky se podíváme na to, jak se nám ta neděle vyvede.
1: V neděli čekáme polojasno až oblačno, místy s přehánkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru se vyjasní. Naměříme 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě může být až 28.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Nedělní ráno na Českém impulzu 7. června právě dnes slaví narozeniny Jaromír Nohavica, a to 73. No tak si Jaromíra zahrajeme, moc rádi v naší hudební dvojici, bude to Kometa. A k tomu přidáme druhou písničku, Janu Kratochvílovou, Dlouhou bílou žhnoucí kometu. Jsou tu komety v českých písničkách.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku,

o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: zase o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Český impuls.

Na Českém impulzu právě proletěly komety v českých písničkách v naší hudební dvojici. Za chvíli už Marie Rotrová večer mzíčkaná, taky chystáme zprávy na 7 hodinu. Naše redakce se ozve přesně v celou. No a budeme rádi, když nám přidáte také informace o počasí, o tom, jak je právě teď u vás. Milí Meteo týme, prosíme vaše zprávy na 734 787 981. Tady je Český impuls.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Toužimí na Karlovarsku se včera ozval výbuch. V panelovém domě došlo k explozi při manipulaci s dosud neznámou látkou. Podle prvotního šetření policie utrpěli dva lidé zranění. Ženu v kritickém stavu záchranáři transportovali letecky do nemocnice v Praze. Muže odvezla sanitka do nemocnice v Plzni. Policie na síti X uvedla, že dalších 6 lidí se muselo evakuovat. Na místě výbuchu zasahovaly všechny složky záchranného systému. D1 na Karvinsku v noci zablokovala nehoda. Došlo k ní mezi česko-polskou hranicí a Bohumínem okolo 2. ráno. Na místě podle ředitelství silnic a dálnic zasahovaly složky integrovaného záchranného systému. Později správce silnic informoval o zprůjezdnění levého jízdního pruhu a asi v 5 ráno se provoz podařilo obnovit bez omezení. Zlínská porodnice drží tempo. Narodilo se tu už 600. letošní dítě. Loni téhle mety dosáhli porodníci o 2 dny později.
2: To je dobrá, přímo velmi dobrá zpráva. Vypadá to totiž, že se daří zmírnit a zlomit značný propad posledních let. Malý Tomas z Topolné má doma 5letého brášku, je zdravý, fit a potěšen, neboť dostal sobě jubilant pěkné dárky. Maminka Denisa rodila v krajské porodnici už po druhé. Loni se ve Zlíně ozval první dětský křik ve 14 z 77 případech. Letos mají zdravotníci políčeno na metu 1 500 dětí.
1: V americkém Ohiu útočil střelec. Poblíž komunitního festivalu ve městě Toledo zranil nejméně 12 lidí. Dva z nich jsou v kritickém stavu. V noci na dnešek o tom napsala agentura AP. Policie pátrá po podezřelých. Obyvatele vyzvala, aby se místu po dobu vyšetřování vyhýbali. Podle zástupce policejního náčelníka je pravděpodobné, že dva lidé stříleli po sobě. CNN na svém webu napsala, že Spojené státy letos zažily nejméně 170 případů masové střelby. Tomuto označení odpovídá incident, kdy jsou postřelení lidé nejméně 4. Kde dnes budou převládat mraky, tam můžou dorazit i přehánky. Později odpoledne mají srážky ustávat a oblačnosti má ubývat. Naměříme do 26 stupňů, na jižní Moravě bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:03, krásné ráno vám přeje Ludvík Pospíšil. No je tu první zpráva o počasí od vás, píše nám Zbyněk z Nivnice. Tady je polojasno, 12 stupňů Celsia. Napište i vy. Práce.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Usínám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky. Teď zase malým klukem, který si rád hraje.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls.

0: Za 3 minuty 7:45 přejeme vám krásné ráno. Tady je český impuls a české písničky 60. až 80. let. Za chvíli hrajeme Leška Semelku, písničku Jména.
1: Dnes na českém impulzu.
0: Neděle 7. června, šíleně smutná princezna měla premiéru v tento den v roce 1968. Proto si budeme hrát písničky z téhle pohádky v naší hudební dvojici. Jste příznivci líbání při pozdravu? Na to se vás ptáme v našem víkendovém hlasování. Jak si to zatím stojí, tak to probereme už za několik minut. A ještě jeden tip, zjistíme, jak žila šlechta. Pohled do soukromí nabízí středočeský zámek Žleby. Přesně tam se vypravíme v rubrice Máme Česko rádi, přesně v 10:30, tady na Českém impulzu. Přejeme krásné nedělní ráno.

Čtvrt na 8 a 4 minuty, tady je Český impuls, přejeme vám krásné ráno. Jste příznivci líbání při pozdravu? Tak tu otázku jsme vytáhli takhle napřímo. Je to naše víkendové hlasování, ptáme se vás na to, jestli jste rádi, když vás třeba někdo, koho jste dlouho neviděli, políbí. Hlasujete na našem Facebooku, zatím 2/3 hlasujících zrovna proto líbání moc roku nezvedá. Jana píše, ta líbe pouze přátelé a členy rodiny, je kontaktní člověk, ale respektuje cizí lidi, že jim to nemusí být příjemné, ale upřímně někdy obejmu je, píše Jana. Jak si to poté vyloží, to už je jejich boj. A napsal i František, koho jsem už dlouho neviděl a možná dlouho neuvidím, tak toho políbím. Budu rád, když se taky zapojíte na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Tak jak to máte? Jste příznivci líbání při pozdravu? Teď už Karahala, Harry Matildo na Českém impulzu.

0: České písničky celý den hrajeme na Českém impulzu. Hned po půl to bude Iveta Bartošová, Daniel Hulka z Pekla štěstí. Teď máme 7 hodin a 29 minut. Čekáme směs slunce a mraku, těch mraků bude trochu víc a na Moravě se postupně může dokonce zatáhnout. Hrozí to i přehánky, případně bouřka, ale nic velkého. K večeru se bude vyjasňovat. Dnešní teploty 21 až 26 stupňů Celsia a kdo se chce pořádně ohřát, ten musí na jižní Moravu, tam bude až 28 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestu rájem nám ukázal Karel Gott na Českém Impulzu. Hrajeme české písničky celý den. Teď máme za 5 minut 7:45. A co byste řekli na jahody, takhle ke snídani v neděli? Budou to jahody mražený, Jiřího Schellingera v Impulzovic krabičce a podává je Pavol Habera.
1: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Raz se stalo, že Jirko Schellinger mal v Brezně koncert a nějak se zmeškal, takže usporiadateľ nám oznámil, že to bude neskôr, o hodinu alebo o dve neskôr, tak sme s kamarátom išli do mesta, aby sme sa prešli a zrazu pri nás zastavil taký starý Mercedes a na zadnom sedle sedel Schellinger a vpredu jeho gitarista Kubeš a ten sa nás opýtal, že kľúci, kde je tady kultúrák? Ešte 3 roky som sa chválil, že som hovoril so Schellingerovým gitaristom. Schellinger bol jeden z mojich absolútnych idolov. Bol to rocker až do morku kostí a jeho jahody mražený s obdivom počúvam už skoro 30 rokov.

0: 3:45 a 3 minuty posloucháte nedělní program Českého Impulzu. Za chvíli 8 hodina zprávy, no a právě teď pro vás máme lázeňské počasí. Vysíláte s námi a shodou okolností se nám sešly teploty ze 3 lázeňských měst. Nejdříve píše Jitka z Karlových Varů, tady je 13 stupňů Celsia. V Luhačovicích nás poslouchá Olek, taky 13 stupňů. A Poděbrady mají právě 16 stupňů Celsia, to je informace od Petry. Nádhera, je to náhoda? Musíme to přiznat, děkujeme a napište nám i vy, jak to vypadá s počasím u vás. Pište na WhatsApp 734 787 981. Tady je Český Impuls.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Autobus na Zlínsku včera k večeru srazil dva lidi. Jeden z nich zemřel. K neštěstí došlo v centru Otrokovic na přechodu pro chodce. Všichni cestující z autobusu jsou v pořádku. Mluvčí policie to řekla agentuře ČTK. Dechová zkouška i test na přítomnost drog u řidičky byly negativní. Okolnosti nehody vyšetřují dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty. Karlovy Vary patří dnům vietnamské kultury. Představuje se tak jedna z nejpočetnějších menšin u nás. Lákadly jsou jídlo, zábava nebo třeba projížďka tuk-tukem.
2: Právě motorové tříkolky jsou spolu s barevnými draky nejviditelnějším symbolem oslav. Centrem je hotel Ambasador a jeho okolí. Vše odstartoval slavnostní průvod městem, kterého se účastnili stovky vietnamských žen v tradičních šatech. Dál běží program s hudbou, jídlem a pitím. Setkání se účastní na 2,5 tisíce Vietnamců, nejen od nás, ale třeba i z Německa a Polska.
1: V Německu nejspíš uhynul sledovaný vlk. V březnu napadl v Hamburku ženu. Jeho úhyn předpokládá podle agentury DPA Hamburský úřad pro ochranu životního prostředí. Případ byl ve Spolkové republice ostře sledovaný. Podle úřadů byla totiž událost z Hamburku prvním útokem této šelmy na člověka od roku 1998, kdy se vlci do Německa vrátili. Vlka po odchycení vypustili v dubnu do volné přírody. Odborníci mu ale na tělo připevnili vysílačku, aby mohli jeho pohyb sledovat. Signál se ale na konci května náhle odmlčel a vlka se už najít nepodařilo. České volejbalistky předvedly parádní formu. V Číně na závěr úvodního turnaje Ligy národů přehrály Tajsko hladce 3-0. S výjimkou druhého setu na kurtu dominovali. Dnes budou mít nad sluníčkem převahu mraky i přeháňkové, ojediněle se objeví bouřky a naměříme do 26 stupňů. Na jižní Moravě do 28. Během odpoledne může srážek i oblačnosti ubývat. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Za zprávy děkujeme naší redakci, nové přijdou za hodinu, já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné ráno a já pro vás vybírám písničky. Teď bude zpívat Jitka Zelenková.

0: Nedělní ráno na Českém impulzu, za minutu bude 8:45.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Máme tady 7. června, dnes je to 28 let, co odešel hudební skladatel Bohuslav Ondráček. Budeme si hrát jeho písničky v hudební dvojici krátce po 8:30. Proč v kubánském hlavním městě padají domy? Do Havany nás vezme cestovatel Jirka Kolbaba. A to bude přesně v 14:30 na Českém impulzu. A ještě jeden tip, o víkend odpoledne od 16:00 nabízíme nejlepší scénky a vtipy z vysílání Alexandra Hemaly. Halina Pavlovská dnes bude varovat před lékařem v rodině. Proč? Proč je to takové nebezpečí? To uslyšíte ve 16:45. No a teď už skupina Katapult, Vojín XY hlásí příchod, hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: František Ringo Čech na Českém impulzu, za chvíli Večerníček Karla Černocha. Hrajeme české písničky celý den. Máme tady neděli 7. června, letenský kolotoč v Praze se po třetí roztočí pro dobrou věc. Benefiční akce Kolotoč pro Ninu totiž podporuje výzkum dětské rakoviny a pomáhá rodinám nemocných dětí. A máme pro vás ještě jeden tip na dnešek. Automobilové dny v Luhačovicích na Zlínsku oživují prvorepublikovou tradici. Dorazí 50 posádek z mnoha zemí a historické vozy zavítají i do dalších míst. Těch tipů je samozřejmě mnohem víc. Pokud máte chuť nám napsat, kam se dnes vypravíte, určitě to udělejte. 734 787 981, to je náš WhatsApp. A když připíšete, jaké máte počasí, tak budeme jenom rádi. Tady je Český impuls.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará žena?

0: Neděle 7. června, svátek slaví Iveta. Tady je Český impuls a za chvíli hrajeme Michala Davida Pár přátel. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Dnes se na obloze budou střídat modré a bílé okamžiky. Čekáme směs slunce a taky mraků. Těch mraků by mělo být o něco víc a na Moravě se může dokonce chvílemi i zatáhnout, pak se objeví přehánky, případně i bouřka. Ale k večeru se potom obloha začne čistit znovu do modra. Dnešní teploty, je to léto, až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě naměříme i 28.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Neděle na Českém impulzu, to jsou české písničky 60. až 80. let. Teď tu máme dvojici písniček, které něco spojuje. Věra Špinarová bude zpívat Kondore a Eva Pilarová Rodeo. Jsou to písničky, které složil Bohuslav Ondráček. A dnes je to dlouhých 28 let, co Bohuslav Ondráček odešel. Hudební dvojice je připravena, hrajeme.
1: Hudební dvojice
2: a ne 1 plus 1.

Na českém Impulzu dvě písničky, které složil Bohuslav Ondráček. Za chvíli už 9. hodina zprávy, teď naše víkendové hlasování. Jste příznivci líbání při pozdravu? Ptáme se vás na našem Facebooku, vy hlasujete. Je nutno říct, že 2/3 hlasujících tenhle kontakt úplně nevyhledává. I když Lukáš píše, bez pořádné muchlovačky to není ono, dál píše Aja, pouze u přátel a členů rodiny a těch, co mám moc ráda, jinak nikdy. No a ještě napsala Miroslava, já s nikým, ale jezevčíci mě stejně políbí. Foj, já se teda omlouvám, ale foj tajksl. Jak to máte vy? Jste příznivci líbání při pozdravu? Budeme rádi, když budete hlasovat na Facebooku Českého Impulzu a nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Tady je Český Impuls.

nás, co nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklidit si vína.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. Pyrotechnik našel po explozi v paneláku v Toužimi na Karlovarsku zábavní pyrotechniku. Ta byla nejspíš domácí výroby. Včera tam explodovala při manipulaci neznámá látka. Uvedla to v noci na dnešek policie na síti X. Obyvatelé domu se podle ní mohou vrátit do svých bytů, protože další nebezpečí už nehrozí. Při výbuchu se zranili dva lidé. Ženu v kritickém stavu záchranáři transportovali letecky do nemocnice v Praze. Muže odvezla sanitka do nemocnice v Plzni. Policie nález zjistila a bude ho dál zkoumat. Český tenis má v Paříži pořádně žhavé želízko v ohni. Už za 2 hodiny se ve finále 4 hry představí nasazené jedničky Kateřina Siňaková s Američankou Taylor Townsendovou. Utkají se srbsko-kazašským párem Kruničová Danilinová. Siňaková triumfovala na pařížské Antuce v letech 2018 a 2021 s Barborou Krejčíkovou a předloni s jinou Američankou Coco Gauffovou. Celkově bojuje o 11. grandslamový titul ze ženského deblu. S Townsendovou jsou dobře sehrané, předloni vyhráli Wimbledon a loni Australian Open. D1 na Karvinsku v noci zablokovala nehoda. Došlo k ní mezi česko-polskou hranicí a Bohumínem okolo 2 ráno. Na místě podle ředitelství silnic a dálnic zasahovaly složky integrovaného záchranného systému. Později správce silnic informoval o zprůjezdnění levého jízdního pruhu. Asi kolem 5. ráno se provoz podařilo obnovit bez omezení. Ovocnáři na Slovensku očekávají rekordní úrodu, a to i přes extrémní sucho a jarní mrazy. Tato sezóna má být výjimečně dobrá, lepší ceny ale Slováci čekat nemohou.
2: Sucho a časté mrazy si vybrali svou daň v podobě zvýšených nákladů na závlahy a protimrazovou ochranu. Sumy se pohybují na úrovni 1000 eur na hektár sadu či poľa. Aj z tohto důvodu nemôžu Slováci očakávať nižšie ceny za ovocie napriek predpokladanej rekordnej úrode. Tá má podľa odhadov presiahnuť až 50 tón, o 10 viac ako je príjem. Zmeniť to ešte môžu výkyvy počasia, ak by úrodu zničili napríklad silné letné búrky.
1: Dnes bude většinou sluníčko schované za mraky, ty budou z oblohy mizet až později. Může sprchnout, ojediněle i zabouřit. Naměříme kolem 23 stupňů, na jižní Moravě bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 9 hodin, 3 minuty, krásné ráno vám přeje Ludvík Pospíšil a přichází skupina Brutus.

Neděle 7. června, tady je Český impuls a české písničky 60. až 80. let. Připraven je Jiří Korn, Té, co snídá. Ale ještě předtím pár tipů, doslova dva, jak s dneškem naložit. Semily dnes patří bylinkám, festival nabídne i koncert písniček Zuzany Navarové a ve Starém městě na Uherskohradišťsku se koná sraz automobilových a motocyklových veteránů. Ozdobí ho speciály z Rally Dakar a jejich piloti a navigátoři dorazí přes 600 historických strojů. Vybrat si můžeme, těch věcí se děje samozřejmě mnohem víc, počasí bude poměrně přát, tak ať se ta neděle povede. Tady je Český impuls.

0: Takový je víkend na Českém Impulzu. Po půl desáté budeme hrát Františka Ringa Čecha a písničku Já už jdu. No a na Českém Impulzu vysíláte s námi, píše nám Marek z České Lípy, hlásí 14 stupňů Celsia a Pavla Schocně naměřila 17. Děkujeme, pište dál 734 787 981, to je naše WhatsAppové číslo. Během dne čekáme víc mraku, méně slunce, každopádně k večeru se bude vyjasňovat. Pozor, na Moravě může spadnout i přehánka, případně se objevit bouřka a dnešní teploty do 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28 stupňů.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: písnička, pod kterou je podepsána skupina Olympic. Za námi, za chvíli Petr Novák a Přátelství na Entou. Hrajeme české písničky celý den. Jste příznivci líbání při pozdravu? Na to se vás ptáme v našem víkendovém hlasování. Píše nám Jitka, bohužel je to teď skoro tradice a já to fakt nesnáším. Teda u rodiny mě to nevadí, u cizích ano. A ještě napsala Anna, pouze s rodinou a velmi dobrými přáteli. A teď pozor, odmítám dát pusu vousatému muži. Jenom tak čistě pro informaci, bratka by mi prošla? Jak to máte vy? Jste příznivci líbání při pozdravu? Hlasujte na Facebooku Českého impulzu nebo textovkou na čísle 734 787 981 nebo pošlete WhatsAppku na stejné číslo.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatím, co ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkné dopoledne. Ceny stavebních materiálů dál letí nahoru. I v květnu zdražovaly v návaznosti na situaci na Blízkém východě. Ceny rostly například u pěnového polystyrénu a izolací nebo odpadního potrubí. Vyplývá to z dat cenové soustavy URS. Situace v Perském zálivu ovlivnila ceny stavebních materiálů už v březnu a dubnu. V souvislosti s boji se zdražily plyn, ropa a další komodity. To se v dřívějších měsících nejvýrazněji propsalo do cen u polystyrénu a výrobků z plastu, asfaltu, nebo betonu. Kladno se zaměřuje na rovnováhu. Právě ta je tématem probíhajícího hudebního a výstavního festivalu Kladenské dvorky. Akce se koná ve čtvrti Pod průhon a nabízí 38 otevřených dvorků a na 130 umělců. Daniela Voráčková nám za pořadatele řekla, že téma rovnováhy se prolíná celým programem festivalu.
2: Takže v uličkách Pod průhonu můžete potkat chůdaře, ve 13 dílničkách si vyzkoušet i svou vlastní rovnováhu a na 6 místech si poslechnout hudební a divadelní představení. Budou probíhat jogová cvičení v kině Sokol.
1: Na návštěvníky na akci v Kladně čekají také výstavy známých začínajících autorů, koncerty kapel, výtvarné dílny nebo divadlo. Nová stezka v Lázních Karlova Studánka na Bruntálsku ukazuje filmová místa. Měří 1,5 kilometru a kromě natáčecích scén seznámí výletníky i z historií lázeňských budov. Jedním ze zastavení je Slezský dům, kde vznikla jedna z nejznámějších scén kultovní komedie S tebou mě baví svět.
3: Při ní skáče z balkonu herec Pavel Nový a prchá před nečekanou návštěvou kamarádek své ženy Zdeny Studénkové. Slavnou scénu si tady mohou lidé připomenout i přehráním ukázky. Další zastávky odhalují například místa natáčení krimiseriálu Místo zločinu Ostrava, který byl zejména u diváků v našem regionu mimořádně oblíbený. A zkrátka nepřichází ani historie Horských lázní. Na stezce se otevírají překvapivé kapitoly z minulosti Karlovy Studánky od dob, kdy se zde podávala teplá ovčí syrovátka.
1: České volejbalistky se pořádně blýskly. Na závěr úvodního turnaje Ligy národů v Číně přehrály Tajsko hladce 3-0. S výjimkou druhého setu na kurtu dominovaly. České reprezentantky tak zatím navazují na loňskou úspěšnou premiérovou sezónu v Lize národů, ve které vyhrály 5 z 12 zápasů a skončily 11. Teď se výprava přesune na Filipíny, kde odehraje další turnaj Ligy národů od 17. června. Kde dnes budou převládat mraky, tam můžou dorazit přehánky. Později odpoledne mají srážky ustávat a oblačnosti má ubývat. Naměříme do 26 stupňů, na jižní Moravě bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 10 hodin 3 minuty, Ludvík Pospíšil vám přeje krásné dopoledne a zpívat bude Petra Janů. Když oknem

0: Rádio Český impuls.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

Nedělní program Českého impulzu, za chvíli Marcela Hlanová a ráno hrajeme české písničky 60. až 80. let. No a kam dnes vyrazit, můžeme doporučit místo, kde zjistíme, jak žila šlechta. Pohled do soukromí nabízí středočeský zámek Žleby a právě tam se za chvíli podíváme s naší rubrikou Máme Česko rádi na Českém impulzu.

0: Hezké dopoledne, tady je Český impuls, tady jsou české písničky celý den, po půl jedenácté budeme hrát Eldorado Valdemara Matušky. No a právě teď Hana Kracíková zastaví ve středních Čechách na Čáslavsku. O naši pozornosti říká zámek Žleby.
1: Máme Česko rádi.
2: Původně gotický hrad má zbytky z této doby, ale i z baroka a renesance a dnešní romantická podoba z 19. století nadchne všechny milovníky pohádek. Představte si vstupní bránu připomínající třeba Jindřišskou věž a k ní přiléhající křídla a také věž vysokou, že by tam klidně mohla být uvězněná Jasněnka.
3: Teda vy jste se nějak zasněla, ale je třeba říci, že je proč. Také v interiérech přechází zrak. Přetéká to tu starožitným nábytkem a jsou tu i věci, které by našly uplatnění v moderních bytech. Třeba kožené tapety.
2: Chtěl by to nějaké systematičtější rozdělení exponátů?
3: Dobrá, udělám. Tak na prvním okruhu projdete reprezentačními sály a salony. Dojdete do dobře vybavené zámecké zbrojnice a především do zámecké kuchyně, ve které se zachovalo i zázemí, tedy třeba původní přípravna jídel.
2: I druhá prohlídková trasa nabízí něco ze zákulisí zámku. Tentokrát se to týká osobní hygieny někdejších obyvatel, včetně té nejintimnější, mám na mysli záchody. Dostanete se tu do soukromých pokojů šlechty, do sklepení a také tu mají jako jedni z mála u nás zámecké divadlo s původními barokními kulisami.
3: No a nezapomeňte na věž, když už jste ji zmínila. Z velké věže uvidíte dodaleka za zámecký park.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

den, tady je Dalibor Janda. Na rádiu Český Impuls hrají moje písničky každý den. Tak poslouchejte, bude sranda Dalibor Janda.

0: Dopolední program Českého Impulzu za chvíli bude pokračovat s Adamem Kuřicou. Já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek víkendu, který máme před sebou. A teď se podíváme do roku 1968, do dnešního dne, tedy do 7. června. Právě v tento den do kin přišel film Šíleně smutná princezna. Tahle krásná filmová pohádka. No a my si zahrajeme dvě písničky právě z ní. Zpívat nám bude Václav Neckář, Miluju a maluju, a potom Václav Neckář a Helena Vondráčková, písničku Znám jednu krásnou zahradu. Ode mě všechno, zítra naslyšenou.
1: Hudební dvojice a NEP, dva jsou víc než jeden.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkné dopoledne. Autobus na Zlínsku včera k večeru srazil dva lidi. Jeden z nich zemřel. K neštěstí došlo v centru Otrokovic na přechodu pro chodce. Všichni cestující z autobusu jsou v pořádku. Mluvčí policie to řekla agentuře ČTK. Dechová zkouška i test na přítomnost drog u řidičky byly negativní. Okolnosti nehody vyšetřují dopravní policisté ve spolupráci s kriminalisty. Centrem Brna včera prošel průvod hrdosti. Odpoledne za doprovodu hudby prošly asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo transparenty v průvodu Brno Pride Parade. Akce zakončuje festival sexuálních menšin Brno Pride Week. Letos se průvodu zúčastnilo dosud nejvíc lidí. Přispělo k tomu hezké počasí i rozšiřování komunity. Vedoucí festivalu to řekla agentuře ČTK. Podle organizátorů se průvod obešel bez komplikací. Zlínská porodnice drží tempo. Narodilo se tu už 600. letošní dítě. Loni téhle mety dosáhli porodníci o dva dny později.
2: To je dobrá, přímo velmi dobrá zpráva. Vypadá to totiž, že se daří zmírnit a zlomit značný propad posledních let. Malý Tomas z Topolné má doma 5letého brášku, je zdravý, fit a potěšen, neboť dostal co by jubilant pěkné dárky. Maminka Denisa rodila v krajské porodnici už podruhé. Loni se ve Zlíně ozval první dětský křik ve 14 z 77 případech. Letos mají zdravotníci políčeno na metu 1,5 tisíce dětí.
1: Českým fotbalistům koukali při tréninku pod nohy stovky fanoušků. Sledovali úvodní otevřený trénink našich u amerického Dallasu, kde bude mít mužstvo základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Dorazil i hokejista tamního týmu hokejové NHL, útočník Radek Faxa. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka si velkou podporu v rozhovoru s novináři pochvalovali. Český celek se v pátek přesunul na základnu do Dallasu z New Yorku, kde o den dřív v generálce na světový šampionát porazil Guatemalu 3-1. Naši naskočí do mistrovství světa 12. června utkáním s Jižní Koreou. Dnes budou mít nad sluníčkem převahu mraky i přeháňkové. Ojediněle se objeví bouřky a naměříme do 26 stupňů. Na Jižní Moravě do 28. Během odpoledne může srážek i oblačnosti ubývat. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 11 hodin, teď už vás zdraví Adam Kořica, přeji hezké nedělní dopoledne s datem 7. června. Z české muziky let 60. až 80. si pouštíme Petra Kotvalda, písničku Satelit.

Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobrý den, neděle 7. červen do 11:30, naše další muzika, ale 60. až 80. Skupina Žentour, píseň Všechno bude fajn, také uslyšíme Jitku Molavcovou, nebo si dáme i slovenskou skupinu Banket, nahrávka Po schodoch. Já vám stále přeji poklidné a ničím nerušené chvilky toho dnešního nedělního dopoledne s datem 7. června a teď už si ho vylepšíme Jankem Ledeckým skupinou Žentour.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Čeká nás i naše impulzovic krabička. Máme v ní Petru Janu, která tentokrát nebude zpívat, ale představí se v roli moderátorky. Uvede nám totiž písničku Osmý den od skupiny Olympic, a to po 11:30. Vy stále můžete zahlasovat v naší anketě rádia Český impuls. Zajímá nás, jestli jste příznivci líbání při pozdravu. Češi se při pozdravu líbají čím dál častěji. Ne všem ale musí být fyzický kontakt příjemný, tak zjišťujeme, jak to máte vy. Hlasovat můžete v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/český impuls a nebo nám klidně napište na náš WhatsApp 734787981, to je číslo k nám. Teď už nás čeká Petr Rezek, píseň Moje díky patří vám.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, přeji ještě stále hezké dopoledne, do 12. hodiny, do pravého poledne, naše Impulzovic krabička, skupina Olympic, Petr Janda, 8. den a právě s touto písničkou má spojený i hezký hudební zážitek zpěvačka Petra Janu, která se s námi o něj teď podělí, přeji pohodový poslech.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Petr Janda umí psát krásné, pomalé písně. Konec konců jednu z nich, není nám už 17, napsal pro nás dva. Ale jednou z nejhezčích, které napsal, je 8. den. Mám na ní nádhernou vzpomínku. Když Olympic slavil tuším 25 let existence, hrál na slavnostním koncertě v Lucerně i tuhletu písničku. A nikdy jsem neslyšela celý sál tak nádherně zpívat, jako když publikum a kapela společně spustili 8. den. To mi opravdu běhal mráz po zádech.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Výbuch v paneláku na Karlovarsku vyšetřují pro podezření z nedovoleného ozbrojování. Policisté v Toužimi včera našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, zranění utrpěl i mladý muž. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až 2,5 roku vězení. Na místo exploze v ulici Na Zámecké vyjeli včera všechny záchranářské složky, včetně pyrotechnika. Ten provedl prohlídku bytu, při které našel zmíněnou pyrotechniku, kterou kriminalisté zajistili a převezli k dalšímu zkoumání. Je možné, že obvinění se ještě rozšíří, například na obecné ohrožení. Karlovy Vary patří dnům vietnamské kultury. Představuje se tak jedna z nejpočetnějších menšin u nás. Lákadly jsou jídlo, zábava nebo třeba projížďka tuktukem.
2: Právě motorové tříkolky jsou spolu s barevnými draky nejviditelnějším symbolem oslav. Centrem je hotel Ambassador a jeho okolí. Vše odstartoval slavnostní průvod městem, kterého se účastnili stovky vietnamských žen v tradičních šatech. Dál běží program s hudbou, jídlem a pitím. Setkání se účastní na 2,5 tisíce Vietnamců, nejen od nás, ale třeba i z Německa a Polska.
1: Hudební festival Metronom Prague se letos koná poprvé v Letňanech. Organizátoři slibují větší areál a rozšířenou odpočinkovou zónu. Novinkou jsou také platby pomocí čipů. Metronom Prague nabídne známá jména i nové hudební objevy. Podle ředitele marketingu Live Nation Ondřeje Pojzla si svůj žánr najde v programu úplně každý.
3: Najdou si tam svoje ty posluchači, řekněme alternativnější, mladší scény, mainstreamovější publikum. Obě ty skupiny můžou objevovat něco nového.
1: Návštěvníci budou moci podpořit i neziskové projekty. Program začne už 19. června a potrvá do 21. Kateřina Beková vyhrála na světovém poháru ve vodním slalomu v Troji časovku kajak krosu. 23-letá česká reprezentantka zvítězila s náskokem 0,7 sekundy. Tereza Kneblová skončila v Praze 5. a Olga Samková uzavřela první desítku pořadí. Dnes bude většinou sluníčko schované za mraky, ty budou z oblohy mizet až později. Může sprchnout, ojediněle i zabouřit. Naměříme kolem 23 stupňů, na jižní Moravě bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 12. hodina, hezké pravé nedělní poledne, zatem 7. června přeje Adam Kuřica a teď už z našeho repertoáru z muziky let 60. až 80. Pavel Vítek, píseň Mám rád vůni tvý kůže.
5: Mám.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedné nás čekají další hity let 60. až 80. Začneme písní Pigále v podání Laďky Kozderkové. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly, ten za nás nahlédne do programu, a to o půl jedné.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké odpoledne. Naše první odpolední hudební dvojce nabídne komety v českých písničkách. Oslavíme také narozeniny Jaromíra Nohavici, více po půl jedné. Teď už ale kolega Saša Hemala a jeho televizní tipy.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Na ČT1 pokračují v nedělních večerech s detektivními případy inspirovanými dílem Hany Proškové. Asi už víte, že protagonisty tohoto vyšetřování jsou kriminální policista Vašátko a malíř detektiv amatér Horác. I dnes večer půjde o vraždu. Tím postiženým je autor takzvaných počítačových básní. Netuším, co se pod tím skrývá, a proto se rád podívám na případ dvou básníků ve 20.10 na ČT1. V novém nováckém seriálu Jitřní záře se dostáváme v ději do míst, kde titulní hrdinka slaví 16 let a začíná toužit po společnosti svých vrstevníků, ale její rodina stále kočuje. Více v 6. epizodě seriálu Jitřní záře ve 20.20 na Nově. S Piráty z Karibiku se dnes večer ocitneme na konci světa, alespoň podle názvu dnešního pokračování. Budeme svědky, kdy nejmocnější piráti uvěznili bohyni Kalypso, aby si mohli mezi sebe rozdělit vládu nad 7 moří. Tak jak se jim v tomto úsilí daří, uvidíte ve 20.15 na Primě. Přeji hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: Rádio Český impuls, neděle 7. červen, přeji hezké odpoledne, blíží se nám 13. hodina, po zprávách celou už se na vás těší milá kolegyně Lenka Haluzová. My si do té doby teď pustíme naši první odpolední hudební dvojici, máme v ní komety v českých písničkách, nabídnu dnešního oslavence Jaromíra Nohavicu a jeho kometu. Pan Nohavica slaví krásné 73. narozeniny, já mu za Rádio Český impuls přeji hlavně pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho životního štěstí a ať nás i nadále nepřestane bavit svojí tvorbou, svojí muzikou, protože, jak já zlibu říkám, Jaromír Nohavica, to je opravdu umělec se vším všudy. Je to člověk, muzikant, který se dokáže postavit před vyprodanou pražskou tu arénu pouze s Heligonkou a jeho koncert vás baví prostě od první až do poslední minuty. No a v rámci komet v české muzice let 60. až 80. nás také nemine dlouhá bílá žnoucí kometa Jany Kratochvílové. Já jsem Adam Kuřica, tímto se s vámi loučím, za sebe vám přeji hezké nedělní odpoledne. I nadále si užijte v rytmu české muziky let 60. až 80. To znamená s rádiem Český impuls. Já si s vámi zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Nastartujeme nový týden. Do té doby se mějte krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Hudební dvojice
5: aneb jako vejce vejci.
6: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku,

úsměv s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Záchranáře zaměstnává D7. Na dálnici se dnes odehrály dvě dopravní nehody. U první na kilometru 66 u Žiželic na Lounsku policisté uzavřeli provoz ve směru na Chomutov a dopravu odklánějí. Srazila se tam dvě osobní auta. Druhá nehoda se stala na kilometru 51 u Loun. Mluvčí policie to řekl agentuře ČTK. Záchranáři převáží zraněné. Mluvčí záchranky zatím druhy poranění neupřesnil. Zatím není ani jasné, jak dlouho dálnice uzavře. Zůstane. V Hasině na Nymbursku zemřel v noci řidič malotraktoru. Z neznámých příčin sjel do příkopu. Okolnosti a příčinu nehody policisté vyšetřují. V případu už nařídili soudní pitvu. Kovozoo ve Starém městě na Slovácku dnes patří veteránům. Naprosto unikátní setkání přibližuje náš zpravodaj Jan Čada. Honzo, hezký den.
2: Nedělní pozdrav posílám v milém, avšak téměř absolutním zahlcení vozidel všeho druhu. Oči přecházejí, parní lokomotiva i drezína přejíždějí, autobusy, vojenská technika, motocykl, co má jen jedno kolo, ale je plně funkční. Přehlídka dovedností a umu našich předků je báječná. Těch exponátů tady v už tak jedinečné Kovozoo je kolem 600, mimo jiné legendární stroje ze zlatých českých dakarských časů a taky stovka historických kočárků.
1: Liberec bude žít fotbalem. Severočeské město chystá zónu pro fanoušky během utkání naší reprezentace na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Tento zápas na americkém šampionátu proběhne 18. června. Náměstek primátora Adam Lenert potvrzuje, že město si připravilo celodenní program.
3: Máme to nazvané Liberec fandí Česku před radnicí. Ráno proběhnou turnaje žákovských kategorií od 13 do 16 hodin. Bude turnaj sportovních klubů. Od 16.30 proběhne exhibit reprezentace ČR Walking Football.
1: Součástí bude také laser show promítaná na budovu radnice nebo předávání ocenění nejlepším fotbalovým klubům z kraje. Program pak bude zakončený zápasem Česka s Jihoafrickou republikou od 18 hodin. Kde dnes budou převládat mraky, tam můžou dorazit přehánky. Později odpoledne mají srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Naměříme do 26 stupňů, na jižní Moravě bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Jsou 3 minuty po 13. hodině, zprávy jsou za námi, od mikrofonu vás zdraví Lenka Haluzová, budu s vámi dneska celé odpoledne a hodinu nám otevírá moje jmenovkyně Lenka Filipová.

Posloucháte Český impuls, rádio pro radost života. Krásnou neděli vám přeju. Jitka Zelenková právě dospívala písničku Když se narodíme a my budeme za chvíli cestovat s Jirkou Kolbabou. Poví nám, proč v kubánském hlavním městě padají domy. Do Havany nás vezme náš cestovatel už za pár minut, předtím třeba ale ještě písnička To se oslaví od Michala Davida.

0: Krásné nedělní odpoledne s datem 7. června. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. V následujícím hudebním bloku to bude písnička Sláva Soubály od Marcely Holanové. Ale teď už hurá do světa. Poznáváme krásy Karibiku. Dneska vyrážíme na Kubu a navštívíme město, kde se každý den zřítí dům.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Kolik má Jirko Kuba vlastně obyvatel?
3: Představ si, že tady je několik údajů, ale ty poslední hovoří o tom, že na ostrově žije tak 11, 12, 13 milionů obyvatel, ale z toho pozor, 1,5 bydlí v Havaně, hlavním městě.
2: Myslím, že by určitě stálo za to ztratit pár vět právě o Havaně.
3: Musím říct, že to je naprosto fantastické město, které má takový kolorit, kde jsou velice přátelští, vstřícní lidé, i když někdy zase třeba v noci narazíš na takové partičky, které jsou jakoby agresivní, ale vesměs to bylo opravdu o úsměvech. Havana je tristní a smutná v jednom ohledu, a to je to, že budovy, které tam jsou a jsou nádherné, takové ty koloniální, zdobené, tak se bohužel rozpadají. Ten socialistický režim nedává prostředky na záchranu památek a je to vidět na každém kroku. A dokonce existuje jakási statistika, která hovoří o tom, že každý den údajně v Havaně spadne jeden dům.
2: A chátrají také auta, to je známá věc. Říká se, že na silnicích v kubánském hlavním městě Havaně může člověk vidět neuvěřitelné koráby, na kterých se zub času projevuje také velmi zásadně.
3: No ale ty jsou pochopitelně zase úžasné, ty reprezentují vyloženě ten ostrov, to jsou staré vozy z 50. 60. let, já sám jsem se vozil v autech, které byly tak staré jako já, byly z roku 1957, byla to úžasná legrace, vybral jsem si tenkrát vůz, který neměl střechu a ono do toho bohužel začalo pršet, takže jsem na to nakonec docela doplatil, že jsem si vybral ten kabriolet. Nicméně to je opravdu úžasný fenomén a s tímto se před světem ještě chlubí. No a musím říct, že tam bylo cítit, že oni mají, a to zase ten socialismus za to může, opravdu zlaté kubánské ruce, oni dokáží ty staré vozy udržet při životě naprosto neadekvátní technikou a je to fenomén, za kterým tam jezdí celý svět, protože dneska ve Spojených státech pochopitelně tyto vozy už vidíš jenom v muzeích.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou.

0: fialový fialek. Písnička Vana plná fialek od Hany Hegerové právě dozněla na Českém impulzu a pro vás už je připravená hudební dvojice. Budou to písničky, které složil Bohuslav Ondráček, protože dneska je to právě 28 let, co Bohuslav Ondráček odešel. Zazní tedy Rodeo od Evy Pilarové a jako první Kondore od Věry Špinarové. Příjemný poslech.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkný den. Tenistka Kateřina Siňaková se postarala o senzaci. Se svou americkou parťačkou Taylor Townsendovou vybojovala na Roland Garros čtvrtý titul ve čtyřhře. Celkově už v ženském deblu získala 11. grandslamový triumf. S Townsendovou porazili ve finále na pařížské antuce srbsko-kazašskou dvojici Krunicová-Danilinová ve dvou setech. Splnili tak roli nasazených jedniček a získali třetí společný titul. Rodačka z Hradce Králové má na kontě celkově titulů z grandslamu už 12, protože loni vyhrála ještě Wimbledon v mixu. Na Roland Garros triumfovala po dvou letech, kdy v Paříži zvítězila s jinou Američankou Coco Gauffovou. Dvakrát se jí to ještě předtím povedlo v tandemu s Barborou Krejčíkovou. Ziskem 11. grandslamového titulu v ženské čtyřhře se deblová světová jednička Siňaková přiblížila v historickém českém žebříčku Janě Novotné. Ta je v čele pořadí s 12 tituly. Pražští kriminalisté objasnili případ vloupání do 20 provozoven. Od loňského srpna se jich v Praze 4 dopouštěl 40-letý muž. Způsobil celkovou škodu převyšující 250 000 korun. Po dopadení se přiznal a své činy policistům popsal. U soudu dostal za krádež vloupání 25 měsíců vězení. Dnes to uvedla mluvčí pražské policie. Muž se do prodejen s potravinami nebo tabákem, restaurací a dalších provozoven dostával pomocí zbraně, která je určená k porážce dobytka. V muzeu v Žamberku na východě Čech začíná rozsáhlá výstava za hradbami středověku. Jedná se o největší výstavní projekt roku. Uvnitř budovy vznikne hrad a hradní nádvoří. Návštěvníci se seznámí se středověkou a hradní kulturou Orlických hor a Podhůří i s každodenním životem a společenským uspořádáním. Expozice zaplní velkou část budovy. Podle ředitele Žamberského muzea Jindřicha Žáka je určená především pro dětské návštěvníky.
2: Ta výstava je roztažená prakticky po celém muzeu, začíná už v přízemí ve stálé expozici, kde návštěvníci uvidí vozovou hradbu a válečného koně. Na oboje si můžou sednout, mohou si vyzkoušet zbraně i zbroj, poté projdou první hradební bránou.
1: Součástí výstavy je i malé nádvoří s pranýřem, alchymistická a písařská dílna a také dílna kameníka. Ovocnáři na Slovensku očekávají rekordní úrodu, a to i přes extrémní sucho a jarní mrazy. Tato sezóna má být výjimečně dobrá, lepší ceny, ale Slováci čekat nemohou.
3: Sucho a časté mrazy si vybrali svoju daň v podobe zvýšených nákladov na závlahy a protimrazovú ochranu. Sumy sa pohybujú na úrovni 1000 eur na hektár sadu či poľa. Aj z tohto dôvodu nemôžu Slováci očakávať nižšie ceny za ovocie napriek predpokladanej rekordnej úrode. Tá má podľa odhadov presiahnuť až 50 tón, o 10 viac ako je priemer. Zmeniť to ešte môžu výkyvy počasia, ak by úrodu zničili napríklad silné letné búrky.
1: Zítra má na obloze převládat sluníčko, později odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnosti přibývat. Naměříme maximálně mezi 23 a 28 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pěkné nedělní odpoledne přeju, zprávy ve 2 hodiny jsou za námi, s vámi je Lenka Haluzová a hodinu nám otevírá Jiří Korn písničkou Miss Moskva. Přeju příjemný poslech.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Hezkou neděli. Na Českém impulzu právě dozněla písnička Jahodový koktejl od Dalibora Jandy. K nedělnímu odpoledni přidáme tak jako vždycky tip na hezký výlet. Zajímá vás, jak žila šlechta? Pohled do soukromí nabízí středočeský zámek Žleby a právě tam se vydáme za chviličku v pořadu Máme Česko rádi. Ještě předtím pustím třeba Karla Černocha spolu s Petrem Dvorským a jejich písničku Láska prý.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará?

0: Krásnou neděli s datem 7.6. vám přeju. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost života, kde hrajeme jen to nejlepší z let 60. až 80. Eva Hurychová za chvíli zpívá Chybička se vloudí, ale předtím jdeme na výlet. Hana Kracíková se zastaví ve středních Čechách na Čáslavsku. O naši pozornost si říká zámek Žleby.
1: Máme Česko rádi.
2: Původně gotický hrad má zbytky z této doby, ale i z baroka a renesance a dnešní romantická podoba z 19. století nadchne všechny milovníky pohádek. Představte si vstupní bránu připomínající třeba Jindřišskou věž a k ní přiléhající křídla a také věž vysokou, že by tam klidně mohla být uvězněná Jasněnka.
3: Teda vy jste se nějak zasněla, ale je třeba říci, že je proč. Také v interiérech přechází zrak. Přetéká to tu starožitným nábytkem a jsou tu i věci, které by našly uplatnění v moderních bytech. Třeba kožené tapety.
2: Chtěl by to nějaké systematičtější rozdělení exponátů?
3: Dobrá, udělám. Tak na prvním okruhu projdete reprezentačními sály a salony. Dojdete do dobře vybavené zámecké zbrojnice a především do zámecké kuchyně, ve které se zachovalo i zázemí, tedy třeba původní přípravna jídel.
2: I druhá prohlídková trasa nabízí něco ze zákulisí zámku. Tentokrát se to týká osobní hygieny někdejších obyvatel, včetně té nejintimnější, mám na mysli záchody. Dostanete se tu do soukromých pokojů šlechty, do sklepení a také tu mají jako jedni z mála u nás zámecké divadlo s původními barokními kulisami.
3: No a nezapomeňte na věž, když už jste ji zmínila. Z velké věže uvidíte dodaleka za zámecký park.
2: Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Valdemar Matuška právě dospíval na Českém impulzu písničku Ráno. Přeju vám krásné nedělní odpoledne. Blíží se 15. hodina, ale před zprávami si ještě budeme hrát a připravená už je pro vás i impulzovec krabička. Vybírala Helena Vondráčková a vybrala, což takhle dát si špenát od Jiřího Schellingera. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Písničku Což tak hledáci špenát miluju, nejenom proto, že mám špenát opravdu ráda, ale i proto, že jsem měla ráda Jirku Schellingera. Byla s ním velká legrace, to je ostatně z téhle písničky hodně cítit. Neměl to chudák lehký, tenkrát ho pořád masírovali, že má nemocný hlas, takový chraplák a ještě k tomu dlouhý vlasy, takže ten to dostával ze všech stran. Ale zvládal to a byl vždycky nad věcí a v dobré náladě a proto nás jeho smrt všechny tak zasáhla svou zbytečností. Je mi smutno, když si pomyslím, že tu s námi mohl být dodnes.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. Česká republika vyhrává arbitráž s francouzskou společností JCDECO. Nemusíme tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun, uvádí to ministerstvo financí. JCDECO žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem a její dceřinou firmou Rencar. Majitelé musí evidovat psy. Pokud to od července neudělají, hrozí jim vysoká pokuta, varuje Česká televize. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Za registraci se bude hradit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Čtvrtina domácností v Evropě vlastní alespoň jednoho psa. Jde celkem zhruba o 90 milionů zvířat. Česko je s 2 miliony a 200 tisíci psy na čtvrtém místě. Do Bochova na Karlovarsku se po 30 letech vrátily vlaky s cestujícími. Obnovení provozu pomohlo, že trať stále sloužila nákladní dopravě. Kam osobáky znovu jezdí, zjistil reportér Dušan Valenta. Dobré odpoledne, Dušane.
2: Zdravím z Doupovska, tedy oblasti na pomezí Karlovarského a Ústeckého kraje, kterému dlouhou dobu dominuje vojenský újezd. Právě podél jeho hranic teď znovu jezdí osobní vlaky, a to do konce září každý víkend. Spojen na Bochov vyrážejí z Rakovníku a cestující dovezou také do Lubence nebo Chyše. Největším lákadlem na znovu obnovené lince je hrad Hartenstein nad Bochovem nebo bývalé poutní místo Skoky u Žlutické přehrady.
1: Nigerijská armáda osvobodila 360 lidí, stovky unesených držela teroristická skupina Boko Haram. Mezi zachráněnými jsou dospělí a děti unesení z různých vesnic ve státě Borno. Dvě děti podle prohlášení armády v dlouhém zajetí zemřely. Už tak působivá sbírka trofejí Kateřiny Siňakové je zase o něco bohatší. Česká tenistka slaví 11. Grand Slamový titul ze 4 hry a celkově 12. Společně s Američankou Taylor Townsendovou porazili ve finále Roland Garros srbsko-kazašský pár Alexandra Kruničová a Anna Danilinová. Právě teď se začíná pak rozhodovat o mužském šampionovi Roland Garros. Německý tenista a třetí hráč světa Alexander Zverev se utká s 10. nasazeným Italem Flaviem Kobolim. A dodám i počasí na zítra, čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přijdou mraky. Teploty odpoledne vyšplhají mezi 23 a 28 stupňů. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Zprávy v 15 hodin jsou za námi, děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Já jsem Lenka Haluzová a budu vám celé nedělní odpoledne hrát ty největší české a slovenské hity 60. až 80. let. Hodinu nám otevírá Lenka Filipová písničkou Zamilovaná.

písnička Tričko od Pavla Horňáka a Kroku Františka Janečka právě dozněla. Krásnou neděli. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde pokračuje naše víkendové hlasování. Češi se prý při pozdravu líbají čím dál častěji. Ne všem, ale musí být fyzický kontakt příjemný. Jste vy příznivci líbání při pozdravu? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Teď pro vás bude zpívat Maria Rotrová písničku Máma.

0: Krásnou neděli s datem 7.6. vám přeju z Českého impulzu. Hrajeme rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. Připravujeme pro vás i hudební dvojici. Budou to tentokrát písničky z pohádky Šíleně smutná princezna, protože právě tahle pohádka měla premiéru v tento den roku 1968. Předtím si ale užijte třeba Evu Pilarovou a Montyho Čardáš.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Písnička Dotek lásky od Viany Bartošové právě rozněla na Českém impulzu. No a pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Budou to písničky z pohádky Šíleně smutná princezna. Ze zní Miluju a maluju od Václava Neckáře. A potom Znám jednu krásnou zahradu, opět od Václava Neckáře a Heleny Vondráčkové. Ať se vám příjemně poslouchá.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
1: Hudební dvojice
5: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Hezké odpoledne. Známe rozuzlení pokažené svatby. Svatebčané se na veselce v Horním Podluží na Děčínsku zřejmě přiotrávili drogami, konkrétně kanabinoidy. Celkem 9 lidí skončilo v noci na dnešek v nemocnici. Dostali je tam patrně koláčky se speciální ingrediencí. Policie případ šetří jako obecné ohrožení. Svatebčané zvraceli, byli zmateni a bylo jim nevolno. 3 lidé zůstávají v nemocnici na pozorování. Elektromobily dostávají v Česku čím dál větší péči. Například v Praze začíná fungovat jedna z největších dobíjecích stanic u nás. Najednou se v ní může dobíjet přes 160 vozů. Adam Čečák z Pražské energetiky nám říká, že i při plném vytížení takzvaného hubu se nemusí lidé bát, že by to rozvodná síť nezvládla.
4: V případě, že se všichni připojí, ten řídící systém dává přednost samozřejmě budovám, pak se omezují AC dobíjecí stanice, kterých je tady nejvíc, a v případě, že už by bylo odepnutých moc dobíjecích bodů, tak se začnou regulovat ty neveřejné dobíjecí stanice. A v případě, že by byl průšvih v síti, tak se začnou regulovat veřejné dobíjecí stanice.
3: Nabíjecí stanice se nachází v Pražské Libně nad hotelem Olympic u lesoparku Krejcárek. Většina míst slouží zaměstnancům pražské energetiky. Letní cestování vlaky bude o nervy. Některé tratě se budou stavět a další opravovat. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musí připravit i například v úsecích Běšiny Klatovy, Mimoň Jablonné v Podještědí anebo Kaštice Žatec Západ. Ruská armáda zaútočila na autobusovou zastávku v Záporoží. Podle záporožské vojenské zprávy si útok vyžádal 2 lidské životy. Dalších 5 lidí bylo zraněno. Kromě zastávky Rusové zaútočili také drony na město Záporoží, kde došlo k zásahu a následnému požáru čerpací stanice. Na místě je jeden zraněný muž. A čeští slalomáři ovládli kajak cross na světovém poháru v Troji. Jakub Krejčí zvítězil ve finále před Vítem Přindišem a slaví v Praze double. Přidám i počasí na zítřek, čekáme jasno až polojasno, odpoledne už se obloha zatáhne a naměříme maximálně 28. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásnou neděli, je krátce po 16. hodině. Zprávy jsou za námi, před námi je hodina plná zábavy v podobě těch nejlepších scének z uplynulého týdne. Předtím ale trocha muziky, první písnička, která po 16. hodině zazní, jsou Decibel lásky od Michala Davida.

0: nechtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Pěknou neděli, právě dozněla písnička O Ruby, nechtěj mi lásku brát. Posloucháte Český impuls Radio pro radost ze života. Teď se společně trošku pobavíme. Halina Pavlovská radí, jak přežít doktory a choroby. Nejhorší věc, jaká nás může potkat, je prý lékař v rodině.
2: Mám s nemocí zkušenost na západě. Ve Francii mi praskla achilovka. Seděla jsem na vozíku a čekala na lékařskou diagnózu asi 4 hodiny na chodbě nemocnice. Nikdo si mě nevšímal. Pak přišel lékař, prohmatal mi kotník, pohlédl na mne se slzami v očích a řekl: musíte na operaci a tady bych vám to nedoporučoval. V mém případě o nic tak závažného nešlo. Vím ale, že model pravdy, kdy lékař před svým pacientem netají jeho zdravotní stav, ať je jakýkoliv, se v zahraničí uplatňuje mnohem víc než u nás. U nás v nemocnici vám, debilovi, někdy odmítají prozradit i to, že vám dali na tácek acylpirín. Důležitá rada pro přežití lékařů a nemocí je tato. Neberte si doktora a vůbec nikoho, kdo ho má v rodině. Pak vás totiž nečeká sladká protekce, ale jen tvrdé pravdy typu: nevíš, co je opravdová bolest, to nic není, stárneš a taky umřeš. Někdy se ovšem od příbuzných lékařů nedozvíte vůbec nic. Kamarádka si vzala gynekologa. Asi 7 měsíců jí tvrdil, že má cystu. Cysta se dnes jmenuje Veronika a jsou jí 4 roky. V Americe se lidé dívají na doktory se směsicí úcty, závisti, cynismu a nedůvěry. V Americe se připlácí až 20% ke zdravotnímu pojištění a když nejste hlášeni u žádné pojišťovny, tak vás jednoduše odpojí od infuze a předají sběrným surovinám. V Americe všichni dbají o své zdraví, protože je to mnohem levnější než nemoc. A koketování s nemocí je v Americe ta nejlepší cesta k bankrotu. V Americe být lékařem znamená mít jedno z nejvýnosnějších povolání. A velmi příjemně se dá v Americe stonat jen tehdy, když máte na kontě pár milionů. V Americe je proto oblíbený tenhle vtip. Svatý Petr stojí u brány a vítá čerstvého příchozího. Právě mu odemyká, když kolem něj prosviští červené Ferrari. Sedí v něm muž s fousy, kostěnými brýlemi a v tweedovém saku. Kdo to je? Zeptá se čerstvě příchozí. A svatý Petr odpoví: ale to je pán Bůh, jenže si myslí, že je doktor. Liz Taylorová měla 9 vážných nemocí a 9krát se vdala. Při životě ji udrželi její peníze a její milenci. A proto můžeme hned 2 rady spojit dohromady. Když chcete přežít nemoc, tak zbohatněte. A když opravdu chcete přežít nemoc, tak se vdejte a pořiďte si milence. Organizace návštěv milenců a manželů u vašeho nemocničního lůžka vám odčerpá tolik energie, že na vážnou chorobu nebudete mít ani pomyšlení, ani čas.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli nás čeká scénka, ve které se ocitneme na koncertě Karla Gotta. A ještě předtím si budeme trochu hrát, a to právě Karla Gotta a jeho písničku Krev toulava.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné nedělní odpoledne. Na Českém impulzu právě dozněl Hurikán od Dalibora Jandy a my jdeme na další porci zábavy. Zavítáme na koncert Karla Gotta. Ten by rád pokračoval v programu. Felix Holzmann si ale chce půjčit židli. Jak se mistr vypořádá s neodbytným fanouškem?
1: Promiňte, prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypůjčit tu židli, ona stála tady vzadu.
2: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
1: Ano, děkuji. On tam totiž aj potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná a kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypůjčil.
2: Ano.
1: Já ji za chvíli zase přinesu za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně. Jenom aby se o tom věděl, ano, děkuji.
2: No prosím.
1: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, poněče, já koukám tady z té židli čovář řebík. A kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
2: Ale prosím, nechte ji tady.
1: Ano, to jenom byste o tom věděl. Chcete, ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, kdyby si je roztrh, tak bylo by škoda samozřejmě, že jo, tak já ji tady nechám.
2: Prostě, tak ano, tak ji tady nechte.
1: Ano.
2: Prostě chtělo by to...
1: Já ji nechám tady takhle stát, abych dlouho nerušil nějakým souráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
2: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
1: Ano, ano. A nebo semhle takhle dám kousek, semhle takhle dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
2: Já jsem to přestal.
1: Já bych si tu žili přece jenom vypůjčil, protože já jsem ten řebík zatlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili.
2: Tak... Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
1: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemysleli, že jsem ji ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí, já ho nechci nechat tak dlouho stát, víte. On čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
2: A fotografii?
1: Fotografii, ano. Tak. Pokud možno přímo nějakou vaši, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl by nějakou.
2: Tak to tady... bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
1: Je, vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
2: Nemám, je mě líto.
1: Je, to ale škoda, to je... Ani poprsí teda, nic takového tady nemáte?
2: Skutečně ne.
1: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... To je teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
2: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
1: Ano, no to je pravda, nemůžete.
2: Skutečně líto.
1: Ano, takže...
2: Promiňte.
1: Ano, tak se nehajte. Ano. Ano, nemohl byste mě třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo, abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste ji poslal. Šlo by to?
2: Prosím vás, víte
1: ano?
2: Co? Počkáte tam vzadu.
1: Zadu, ano,
2: a po
1: ano.
2: Programu já si napíšu vaši adresu.
1: Ano, tak ano? Jo, děkuji vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
2: prosím
1: hned.
2: Prosím vás, já si napíšu tu adresu.
1: Ano, napište si adresu, tak to je, chcete adresu, že jo, ano, aby
2: no,
1: se to,
2: ano,
1: aby se to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřesně jméno napíšeme, že jo, jméno.
2: No ovšem, jméno, samozřejmě, tak.
1: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno komplet.
2: No ovšem,
1: komplet.
2: Dohromady i křestní,
1: ano. I křestní, ano, jsem se myslel. Tak to je křestní, tak to je Holzmann.
2: To snad není křestní.
1: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní.
2: Tak snad, prosím vás, dohromady,
1: celé jméno. Tak to je dohromady Felix Holzmann.
2: Holzmann?
1: Ano, s X se to píše.
2: Holzmann s X?
1: Ne, Holzmann je bez X, Holzmann.
2: To tam přece žádné X není, že?
1: Ne, tam není, žádný X tam není.
2: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
1: Ne, u Felix je pak vzadu Holzmann, u Felix.
2: To samozřejmě, tak ano. Prosím vás, a píše se to s dvěma N?
1: To Felix, nebo...
2: To Holzmann samozřejmě.
1: Je to Holzmann, ano, ale vzadu jenom, vzadu
2: ano,
1: se to
2: Ano, to je samozřejmě. Vzadu, a to Holzmann je s C nebo se Z?
1: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holzmann, H.
2: To vím, ten, ale já myslím uprostřed.
1: No tak tam žádný H není, že jo, to jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je, o, je tam a takovýhle různý.
2: Víte co, prosím vás, nechme to, Felix Holzmann tu adresu bych
1: jo,
2: si napsal,
1: adresu, ano. Mohl, a nebo chcete radní jméno mýho kluka, nebo moje, on má úplně stejný jméno jako já.
2: Tak pak je to jedno.
1: No to je jedno, vlastně to je jedno, ano. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
2: tak,
1: napište.
2: Tak tu adresu.
1: Ano, tu adresu. Vzal, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
2: tak,
1: napsal.
2: No, samozřejmě velmi rád.
1: Jo, tak to
2: dozadu,
1: víte, ano.
2: Milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych potřeboval.
1: Jo, tu adresu.
2: Ano.
1: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Takže on to ještě kor tak neovládá, že jako vy to ještě nedovede. Až tak nějak za 2, za 3 roky, že jo. To on ještě se tak nedovede.
2: Tak to víte, všecko potřebuje svůj čas.
1: No jo, ano.
2: Tak, a pohle tu adresu.
1: Jo, tu adresu, tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk, jak si. To je stejně, on chodí na tu teorii.
2: Ano.
1: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
2: Ale že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
1: To vám je úžasně zajímavý. Jo. Úžasně, no jo.
2: A tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
1: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi namátkou.
2: No tón přece vzniká v krku.
1: Ne, jde právě, že ne v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
2: V žaludku?
1: No jo, v žaludku, ano, tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
2: Myslíte, učitel zpěvu, ano?
1: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, to až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan semhle nahoru.
2: Myslíte vzduch?
1: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle. Na té švestce se to zachytí.
2: A na hlasivkách.
1: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
2: A odborně vibrovat.
1: No, začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
2: To je skutečně, ta vaše teorie je velmi zajímavá.
1: No,
2: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
1: No jo, taky to zkoušel už, ano.
2: Jo?
1: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to neumí, ano, on to ještě tak neumí. No.
2: Tak to já chápu, to samozřejmě všechno potřebuje svůj čas,
1: ano,
2: že?
1: Potřebuje svůj čas.
2: Ano, ale já bych si napsal tu adresu, prosím.
1: Jo, tu adresu, tak to si, anebo víte co, pane Gott, vy byste mě mohl poslat, já chodím do pěveckého kroužku, tady mám vizitku našeho pěveckého, já totiž chodím taky do pěveckého kroužku, že byste mě to poslal tam.
2: Dobrá, tak jo, já vám anebo, to pošlu na tu.
1: No, anebo někdy tam mezi nás přijďte, tam je veselo, tam se vám bude určitě líbit.
2: Dobrá, uvidíme.
1: Tam někdy mezi nás.
2: Uvidíme.
1: Já si tu židli vemu pro kluka,
2: si tu
1: ale určitě tam přijďte, víte, mi tam vždycky spousta vína tam vypijeme a tančíme vždycky až do rána, karty tam hrajeme v tom pěveckém kroužku, takže krásně, to se tam se vám bude líbit, tak naskrán, no, určitě tam.
2: Já prosím vás, kdy tam teda potom zpíváte?
1: No kdy, no pak přeci po cestě domů.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalando. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Rostli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
3: Dobré odpoledne. Nad Děčínem se pravděpodobně přehnalo tornádo, přinesly ho páteční místní přehánky a bouřky. Obyvatele Děčínska na obloze překvapil dramaticky vyhlížející úkaz. Vzhledem ke škodám v městské čtvrti Děčín-Binov je pravděpodobné, že mohlo jít právě o tornádo. Na oficiální potvrzení meteorologů se zatím čeká. Vláda se chystá nakopnout reformu duševního zdraví. Do 2 let by mělo podle ministerstva zdravotnictví vzniknout 15 nových center, která nejčastěji zřizují neziskové organizace nebo zdravotnická zařízení. Rezort na ně plánuje uvolnit 207 milionů korun. Duševně nemocní pacienti, u kterých to jejich diagnóza dovoluje, do těchto zařízení docházejí za ambulantní péčí, namísto toho, aby zůstávali na lůžkových odděleních, kde je míst nedostatek. V Česku je nyní 40 center pro dospělé a 7 pro děti. V muzeu v Žamberku začíná rozsáhlá výstava Za hradbami středověku. Jedná se o největší výstavní projekt roku. Uvnitř budovy vznikne hrad a hradní nádvoří. Návštěvníci se seznámí se středověkou a hradní kulturou Orlických hor a Podhůří i s každodenním životem a společenským uspořádáním. Expozice zaplní velkou část budovy. Podle ředitele Žamberského muzea Jindřicha Žáka je určena především pro děti.
4: Ta výstava je roztažená prakticky po celém muzeu, začíná už v přízemí ve stálé expozici, kde návštěvníci uvidí vozovou hradbu a válečného koně. Na oboje si můžou sednout, mohou si vyzkoušet zbraně i zbroj, poté projdou první hradební bránou.
3: Součástí výstavy je i malé nádvoří s pranýřem, alchymistická a písařská dílna a také dílna kameníka. Arménie vybírají nový parlament. Tamní policie už přijala bezmála 300 oznámení o možných volebních narušeních. Šíří se falešné zprávy o bombách ve volebních místnostech. Několik lidí skončilo ve vazbě. Mezi nimi třeba místopředseda Rusko-arménské obchodní rady, který sliboval, že k volbám zadarmo přepraví Armény žijící v Rusku. Vláda a opozice se navzájem obvinují, že zasahují do demokratického hlasování. Přidáme i počasí na zítřek, naměříme 23 až 28 stupňů a dopoledne bude jasno nebo polojasno. Odpoledne už se obloha zatáhne. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Je lehounce po 17. hodině, přeju vám krásné nedělní odpoledne. Teď je pro vás Lucie Bílá připravená a spolu s ní i její neposlušné tenisky. Já jsem Lenka Haluzová, příjemný poslech.

Dnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Písničku Pověste ho vejš právě dospíval Michal Tučný. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Večer se nám blíží, možná byste se rádi podívali pak později na pěkný film. Tak Saša Hemala pro vás listuje televizním programem a svoje tipy už za pár chvil poví. Předtím si ale ještě zahrajeme několik písniček, třeba Na kytaru kluci v parku hrají. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Hezké nedělní odpoledne s datem 7. června vám přeju z Českého impulzu. Připravujeme další porci těch nejlepších českých a slovenských písniček z 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku zazní třeba Kolu, pijeme kolu od Michala Davida, ale předtím Alexandra Hemala a jeho televizní tipy.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Na ČT1 pokračují v nedělních večerech s detektivními případy inspirovanými dílem Hany Proškové. Asi už víte, že protagonisty tohoto vyšetřování jsou kriminální policista Vašátko a malíř detektiv amatér Horác. I dnes večer půjde o vraždu. Tím postiženým je autor takzvaných počítačů.

0: počítačových básní. Netuším, co se pod tím skrývá, a proto se rád podívám na případ dvou básníků ve 2010 na ČT1. V novém nováckém seriálu Jitřní záře se dostáváme v ději do míst, kde titulní hrdinka slaví 16 let a začíná toužit po společnosti svých vrstevníků, ale její rodina stále kočuje. Více v 6. epizodě seriálu Jitřní záře ve 2020 na Nově. S Piráty z Karibiku se dnes večer ocitneme na konci světa, alespoň podle názvu dnešního pokračování. Budeme svědky, kdy nejmocnější piráti uvěznili bohyni Kalypso, aby si mohli mezi sebe rozdělit vládu nad 7 moří. Tak jak se jim v tomto úsilí daří, uvidíte ve 2015 na Primě. Přeji hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Právě rozněla písnička Náš song od Karla Gotta a Marcely Holanové. Blíží se nám pomalu, ale jistě 18. hodina, do zpráv v celou vám, ale určitě ještě něco pustím, třeba Věru Špinarovou, Petru Janu a jejich hit To máme mládež. Večer mezi 19. a 20. hodinou se můžete těšit na country, folk a tramské písničky. Já Lenka Haluzová se s vámi pro dnešek kloučím, budu se těšit zase příští víkend, takže přeju krásný zbytek neděle a za týden naslyšenou.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27. 5.

0: slou, ty šíby příliš nezraní. Malé šíby dlouhou září a ty cítíš pětilí.
1: Takhle hraje Český impuls.
2: Sák, sáno.
3: Kniha vázaný v kůži.
2: Sák, sáno.
3: Kouzel je víc než dost.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
4: A holuby si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
5: Dobré odpoledne. Soukromá expediční základní SCIO škola se bude bránit. Podává správní žalobu kvůli nedávnému rozhodnutí ministerstva školství o ukončení pokusného ověřování takzvané kombinované výuky na základních školách. Tento model kombinuje prezenční a distanční výuku. Pro školu, která střídá online výuku s expedicemi, to znamená ukončení provozu ke konci června. Původně mělo ověřování trvat do června 2028. Kriminalisté objasnili vloupání do 20 provozoven v Praze 4. Dopadli 40-letého pachatele, který od loňského srpna způsobil škodu za víc než 250 000 korun. Po dopadení se přiznal a své činy policistům popsal. U soudu dostal za krádež vloupáním 25 měsíců vězení. Do prodejen s potravinami nebo tabákem, restaurací a dalších provozoven se dostával pomocí zbraně určené k porážce dobytka. Památkáři zatrhli plány na pevné zastřešení nádvoří brněnského Špilberku. Vypadalo by prý jako hala. O zastřešení usilovalo Muzeum města Brna, které na nádvoří pořádá společenské akce pro stovky lidí. Svatba, vlastní byt a děti začínají být v USA těžko dostupný luxus. Více než polovina mladých Američanů proto odkládá zásadní životní rozhodnutí. Důvodem jsou extrémní ceny nemovitostí a celkově vysoké životní náklady. Pokračuje americká reportérka Hedvika Miller.
6: Dříve to byla samozřejmost, dneska pro řadu mladých Američanů nedosažitelný sen. Tradiční milníky dospělosti, jako je svatba nebo děti, tak stihne před 35 jen pětina lidí. Další pak s výraznou pomocí bohatých rodičů. Místo plánování rodiny se v USA totiž řeší hlavně peníze. Mladí lidé tato rozhodnutí odsouvají na vedlejší kolej kvůli drahým nájmům a rostoucím cenám jídla i splátkám dluhů za školy. Sociologové bijí na poplach. Finanční problémy mladých mohou mít vážné následky pro celou společnost.
5: A dodám i počasí na zítřek. Čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přijdou mraky. Teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů. Hezký den přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje český jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
1: Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

bys být ta, co jsem hledal. Všechny, co dřív jsem znal, jsem rázem zapomněl.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Dobrý večer. Podezření z vydírání starosty Domažlic prověřovala policie. Stanislav Antoš si totiž před několika měsíci přečetl e-mail, ve kterém po něm pisatel požadoval, aby svého synovce přiměl splatit dluh. V textu stála výhruška, že pokud se tak nestane, objeví se ve městě billboard s informací, že synovec starosty dluží peníze. Kriminalisté dospěli k závěru, že nedošlo ke spáchání trestného činu a případ odložili. Starosta není se svým synovcem už roky v kontaktu. Silnice z Karlových Varů na Chomutov je zavřená a ještě asi hodinu bude. Ve Stráži nad Ohří na Karlovarsku se totiž odpoledne srazila dvě auta, osobní a dodávka. Při nehodě se zranil zatím neupřesněný počet lidí. Uzavírka se týká silnice 1/13. Na místě zasahují tři jednotky hasičů. Do Bochova na Karlovarsku se po 30 letech vrátily vlaky s cestujícími. Obnovení provozu pomohlo, že trať stále sloužila nákladní dopravě. Kam osobáky znovu jezdí, zjistil reportér Dušan Valenta. Dobrý večer, Dušane.
2: Zdravím z Doupovska, tedy oblasti na pomezí Karlovarského a Ústeckého kraje, kterému dlouhou dobu dominuje vojenský újezd. Právě podél jeho hranic teď znovu jezdí osobní vlaky, a to do konce září každý víkend. Spojen na Bochov vyrážejí z Rakovníku a cestující dovezou také do Lubence nebo Chyše. Největším lákadlem na znovu obnovené lince je hrad Hartenstein nad Bochovem nebo bývalé poutní místo Skoky u Žlutické přehrady.
1: Zelenský přicestoval do Velké Británie. Ukrajinský prezident tady bude jednat s britským premiérem Starmerem, německým kancléřem Mercem a francouzským prezidentem Macronem. Hlavním tématem bude obrana Ukrajiny. Zelenský dodal, že zítra má na programu schůzku s britským králem Karlem III. Poděkoval také Británii i ostatním partnerům Ukrajiny za pomoc při ochraně životů a za stupňování tlaku na Rusko za jeho agresi. A přidám i počasí. Zítra očekáváme jasno až polojasno, odpoledne potom oblačno nebo zataženo. Teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů Celsia. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
3: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale nára mě táhlo domů, a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Český impuls.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

chtěla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

co pak? U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba, sůl.

0: soulet cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Český impuls.

Foukal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději

jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Dobrý večer. V Trutnově odpoledne hořelo, plameny zachvátily hromadu elektroodpadu v areálu recyklační firmy ve čtvrti Horní Staré Město. Požár, ze kterého vycházel zdaleka viditelný sloup dýmu, se hasičům podařilo dostat pod kontrolu zhruba za půl hodiny. Nikdo se nezranil, příčinu požáru hasiči zjišťují. Škody sčítají, ale nebudou vysoké. Pro podezření z nedovoleného ozbrojování policie vyšetřuje včerejší výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, zranění utrpěl i mladý muž. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až 2,5 roku vězení. Liberec bude i letos pokračovat v zajišťování skalních masivů ve městě. Tentokrát přijde na řadu část zvětralé žulové skály v ulici doktorky Milady Horákové. Sanace zhruba 150 metrů dlouhého úseku bude stát skoro 3,5 milionu korun. 80% půjde z evropské dotace. Elektromobily dostávají v Česku čím dál větší péči. Například v Praze začíná fungovat jedna z největších dobíjecích stanic u nás. Najednou se v ní může dobíjet přes 160 vozů. Adam Čečák z Pražské energetiky nám řekl, že i při plném vytížení takzvaného hubu se nemusí lidé bát, že by to rozvodná síť nezvládla.
2: V případě, že se všichni připojí, ten řídící systém dává přednost samozřejmě budovám, pak se omezují AC dobíjecí stanice, kterých je tady nejvíc, a v případě, že už by bylo odepnutých moc dobíjecích bodů, tak se začnou regulovat ty neveřejné dobíjecí stanice. A v případě, že by byl průšvih v síti, tak se začnou regulovat veřejné dobíjecí stanice.
1: Nabíjecí stanice se nachází v Pražské Libně nad hotelem Olympic u lesoparku Krejcárek. Většina míst slouží zaměstnancům pražské energetiky. Pouze dvě stanice může využít veřejnost. Inspiraci z obří stanice ale můžou čerpat nabíječky po celém Česku. Rodinná tragédie otřásá Spojenými státy americkými. 8letý chlapec ze státu Illinois zemřel poté, co ho baseballovou pálkou ubil partner jeho matky. Hoch se jí předtím pokoušel doma před násilnickým přítelem ochránit, sám se ale stal obětí. Matka bojuje v nemocnici o život, pachatel sedí ve vazbě, soud s ním začne příští měsíc. A přidám i počasí na zítřek. Pondělí naměří 23 až 28 stupňů, dopoledne bude polojasno až jasno, odpoledne přijdou mraky. Hezký nedělní večer přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum.

je zdravá. Do soutěže přihlásit se neboji, s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Zprávy v 9 nese Iva Horáková. Dobrý večer. Meteorologové potvrzují tornádo u Děčína. V tomto týdnu tak zaznamenali na našem území celkem 3, zbývající 2 minulou neděli. Sociální sítě v pátek a o víkendu zaplavily četné záběry oblačného útvaru, který se nacházel nad děčínským Sněžníkem. Obyvatele Děčínska na obloze překvapil dramaticky vyhlížející úkaz. Teď už je jasné, že to bylo tornádo. Soukromá expediční základní SCIO škola a síť škol Erazim se brání. Podali správní žalobu kvůli nedávnému rozhodnutí ministerstva školství o ukončení pokusného ověřování tzv. Kombinované výuky na základních školách. Tento model kombinuje prezenční a distanční výuku. Pro školu, která střídá online výuku s expedicemi, to znamená ukončení provozu ke konci června. Původně mělo ověřování trvat do června 2028. Ministerstvo školství ale na konci května oznámilo, že ho ukončí už ke konci tohoto školního roku. V Českých Budějovicích končí rekola. Sdílená kola tady totiž nově přebírá město. Od července se na ulici začnou objevovat bicykly, které bude radnice půjčovat prostřednictvím dopravního podniku. Náměstek primátorky Petr Maroš připomíná, že žádný takový projekt v Česku ještě neexistuje.
2: České Budějovice jsou prvním městem, které zavádí vlastní sdílená kola zakomponovaná pod dopravní podnik. Děláme to z toho důvodu, že předpokládáme, že ta mobilita ve městě je velmi důležitá úplně pro každého a my potřebujeme ty lidi nutně dostat z aut na nějaký jiný dopravní prostředek.
1: Majitel předplatného na městskou hromadnou dopravu v Českých Budějovicích si sdílené kolo vypůjčí zdarma 4x denně na půl hodiny. Bez dlouhodobé jízdenky vyjde půjčení na 20 korun za půl hodiny a každá další minuta pak na korunu. V Plzeňském kraji přibývají cizinci. Je jich 3x víc než před 10 lety. Je to dáno hlavně migrací z Ukrajiny.
3: Podle dat Českého statistického úřadu má kraj v zemi druhý nejvyšší podíl cizinců na místním obyvatelstvu. V Plzni tvoří více než pětinu obyvatel. Kromě Ukrajinců, Slováků, Bulharů a Rumunů se stále častěji objevují i Filipínci a Mongolové. V poslední dekádě ubylo Němců. Na rostoucích počtech Filipínců a Mongolů je vidět vliv vládní iniciativy na podporu ekonomické migrace. Jde o snahu přivést do Česka potřebnou pracovní sílu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
1: V Arménii se zavřely volební místnosti a v tuto chvíli probíhá sčítání hlasů v parlamentních volbách. Tamní policie přijala několik set oznámení o možných volebních narušeních. Šířily se falešné zprávy o bombách ve volebních místnostech. Několik lidí skončilo ve vazbě. Mezi nimi třeba místopředseda rusko-arménské obchodní rady, který sliboval, že k volbám zadarmo přepraví Armény žijící v Rusku. Vláda a opozice se navzájem obvinují, že zasahují do demokratického hlasování. Německý tenista Alexander Zverev slaví, triumfoval na Roland Garros a získal premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho. Zvítězil po 4 hodinách a 16 minutách. A zprávy doplňuje počasí na zítřek. Naměříme 23 až 28 stupňů a bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer přijdou mraky. Hezkou neděli přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do očí, že mu dám kobzoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli.

Místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale dovčilška mě s fazoli, břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pripuda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Zprávy v 10 nese Iva Horáková. Dobrý večer. Vláda se chystá nakopnout reformu duševního zdraví. Do 2 let by mělo podle ministerstva zdravotnictví vzniknout 15 nových center, která nejčastěji zřizují neziskové organizace nebo zdravotnická zařízení. Rezort na ně plánuje uvolnit 207 milionů korun. Duševně nemocní pacienti, u kterých to jejich diagnóza dovoluje, do těchto zařízení docházejí za ambulantní péčí, namísto toho, aby zůstávali na lůžkových odděleních, kde je míst nedostatek. V Česku je teď 40 center pro dospělé a 7 pro děti. Letní cestování vlaky bude o nervy. Některé tratě se budou stavět, další opravovat. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musí připravit i například v úsecích Běšiny Klatovy, Mimoni Jablone v Podještědí a nebo Kaštice Žatec Západ. Léto se pro opravy využívá nejen kvůli příznivějšímu počasí, ale také podle požadavku objednavatelů dopravy a dopravců. O prázdninách totiž děti a studenti nedojíždějí do škol a díky dovoleným je méně i lidí, kteří jezdí do práce. Letošní turistická sezóna je pro hrady a zámky zatím nejlepší od covidu. Lidé mají zájem o prohlídky. V našem vysílání to potvrdil majitel zámku v Kostelci nad Orlicí, hrabě František Kinský.
2: Mluvil jsem s několika svými kolegy, majiteli zámku, a všichni hovoří o tom, že tak, jak ten letošní rok začal, že všichni budou doufat, že bude celý. Zrovna dneska jsem mluvil s majitelem jednoho zámku, který řekl, že v podstatě tato sezóna je první sezóna, která se podobá jen před covidem.
1: Na zámku v Kostelci nad Orlicí mají kromě prohlídek a výstav na letošní letní sezonu nachystané i koncerty symfonických orchestrů i se světovými solisty. Svatba, vlastní byt a děti začínají být ve Spojených státech amerických těžko dostupný luxus. Více než polovina mladých Američanů proto odkládá zásadní životní rozhodnutí. Důvodem jsou extrémní ceny nemovitostí a celkově vysoké životní náklady.
3: Dříve to byla samozřejmost, dneska pro řadu mladých Američanů nedosažitelný sen. Tradiční milníky dospělosti, jako je svatba nebo děti, tak stihne před 35 jen pětina lidí. Další pak s výraznou pomocí bohatých rodičů. Místo plánování rodiny se v USA totiž řeší hlavně peníze. Mladí lidé tato rozhodnutí odsouvají na vedlejší kolej kvůli drahým nájmům a rostoucím cenám jídla i splátkám dluhů za školy. Sociologové bijí na poplach. Finanční problémy mladých mohou mít vážné následky pro celou společnost. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Už tak působivá sbírka trofejí Kateřiny Siňakové je zase o něco bohatší. Česká tenistka slaví 11. Grand Slamový titul ze 4 hry a celkově 12. Společně s Američankou Taylor Townsendovou porazili ve finále Roland Garros srbsko-kazašský pár Kruničová Danilinová. Roland Garros vyhrála už po 4. Vítězem mužské dvouhry je Němec Alexander Zverev, který v pětisetové bitvě porazil Itala Koboliho. Zápas na pařížské Antuce trval 4 1/4 hodiny. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato získal na štvanici Putra Tri Ramadány z Indonésie. A závěrem počasí, zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přijdou mraky. Teploty vyšplhají na 23 až 28 stupňů. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech.

údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyhrává.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

tím, co ostatní sehnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Házím tornu na svý záda, feldflašku a sumky. Navštívím dnes kamaráda z železniční průmky. Vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaši.

Jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost šmír a saze, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a musí.

Děro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střepové, rádo svého chlapce posílá mu na vojnu. V železniční Pražce vždyť je jaro, zapni si kšandy,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Vítejte. Potvrzeno, Děčín zažil tornádo. Objevilo se při pátečních bouřkách v místní části Děčína v Binově. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Slabé tornádo v Děčíně potvrdil Český hydrometeorologický ústav. Zpočátku nebyl výskyt tornáda zcela jasný, potvrdil ho až terénní průzkum. Podle mezinárodní stupnice mělo děčínské tornádo sílu 0,5 stupně. Nejsilnější tornáda mají 5 stupňů. Minulou neděli se dvě slabší tornáda objevila taky na jihu Čech. Na českém území se tornáda objevují relativně často, v naprosté většině jsou slabá. Ničivé tornádo ze 24. června 2021 zasahlo oblast mezi Břeclaví a Hodonínem. Bouře tehdy přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem 300 km v hodině. Zemřelo 6 lidí. Známé rozuzlení pokažené svatby. Svatebčané se na veselce v Horním Podluží na Děčínsku zřejmě přiotrávili drogami, konkrétně kanabinoidy. Celkem 9 lidí skončilo v noci na neděli v nemocnici. Dostali je tam patrně koláčky se speciální ingrediencí. Policie případ šetří jako obecné ohrožení. Svatebčané zvraceli, byli zmateni a bylo jim nevolno. 3 lidé zůstávají v nemocnici na pozorování. Turisté si můžou u Přáslavic na Olomoucku zahrát válečnou únikovku. Bývalý vojenský bunkr tu totiž zpřístupnil návštěvníkům poprvé takzvanou únikovou chodbu. Je dlouhá 86 metrů a stala se součástí nové prohlídkové trasy objektu, postaveného v 70. letech minulého století. Chodba sloužila jako poslední možnost úniku z bunkru poté, co by byly jeho oba vchody nefunkční.
2: Mohl by hrozit například zával soti nebo zeminy odhozené výbuchem, proto chodba ústí na povrch až dále od bunkru. Zajímavé ale je, že profil vstupu do ní je velmi omezený, má rozměr 60x80 cm. Dále je pak ale chodba široká i vysoká pro pohodlný průchod dospělého člověka. Proč je otvor do chodby tak malý, je i pro provozovatele bunkru záhadou. Domnívají se, že se jedná o selekci, aby nevstoupil do chodby nikdo pohybově omezený. Nedokázal by překonat úzkost svislou šachtu po žebříku a znemožnil by pak únik ostatním. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
1: Pro podezření z nedovoleného ozbrojování policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, zranění utrpěl i mladý muž. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až 2,5 roku za mřížemi. Volodymyr Zelenský přicestoval do Velké Británie. Ukrajinský prezident tady bude jednat s britským premiérem Starmerem, německým kancléřem Mercem a francouzským prezidentem Macronem. Hlavním tématem bude obrana Ukrajiny. Zelenský dodal, že v pondělí má na programu schůzku s britským králem Karlem III. Fenomenální tenistka Kateřina Siňaková má další grandslamový titul. V Paříži na Roland Garros vybojovala už svůj zdejší 4. titul v dámské čtyřhře. Celkově jich má 11 plus 12. z mixu. Na centrálním dvorci v Paříži Kateřina Siňaková pak v překladu českého Eurosportu děkovala hlavně své spoluhráčce, Američance Taylor Townsendové.
3: Stačí si to, užívám s tebou. Je skvěle tě poznávat na kurtu mimo kurt. Jsem šťastná, že jsem část tvé rodiny. Dáme skvělou práci, díky moc.
1: Ziskem 11. grandslamového titulu v ženské čtyřhře se deblová světová jednička Siňaková přiblížila v historickém českém žebříčku Janě Novotné. Ta je v čele pořadí s 12 tituly. A dodám i počasí na pondělí. Čekáme jasno až polojasno, to pro dopoledne, odpoledne a večer už přijdou mraky. Teploty v pondělí vyšplhají mezi 23 a 28 stupňů Celsia.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás vítá Iva Horáková. Česká republika vyhrála 100 milionovou arbitráž, a to s francouzskou společností JCDecaux. Nemusíme tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. Uvádí to alespoň ministerstvo financí. JCDecaux žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem a její dceřinou firmou Rencar. Majitelé musí evidovat psy. Pokud to od července neudělají, hrozí jim vysoká pokuta, varuje Česká televize. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Čtvrtina domácností v Evropě vlastní alespoň jednoho psa. Celkem jde o 90 milionů zvířat. Česko je s 2 miliony a 200 tisíci psy na čtvrtém místě. Robotům svítí ve Zlínském kraji jasně zelená. V Uherském Brodě totiž vzniká za jejich účasti špičkové pracoviště. Centrum průmyslové robotiky má přitáhnout studenty i odbornou veřejnost.
2: Zlínský kraj nabídl s využitím státních peněz 42 milionů korun střední průmyslová škola a obchodní akademie v Uherském Brodě prostory, nadšení studentů a pedagogů. Vzniká tak jedinečné prostředí, kde budou zájemci o strojařinu pracovat s průmyslovými roboty, digitálními dvojčaty, automatizačními prvky a samozřejmě využívat umělou inteligenci. Moderní pracoviště nabídne nejen firmám z regionu možnost dalšího vzdělávání a specializované kurzy. Jan Čadára, Rádio Impuls, Uherský Brod.
1: Památkáři zatrhli plány na pevné zastřešení nádvoří brněnského Špilberku. Vypadalo by to prý jako hala. O zastřešení usilovalo Muzeum města Brna, které na nádvoří pořádá společenské akce pro stovky lidí. Trvalé zastřešení by podle Národního památkového ústavu změnilo podobu, povahu, výraz a celkovou atmosféru hradu. Severočeský most slaví 125 let městské hromadné dopravy. Mostecké muzeum proto otevřelo výstavu, která provází historii dopravy prostřednictvím pokladů ze soukromé sbírky Petra Kříže i archivu dopravního podniku. K vidění jsou historické fotografie, dobové artefakty, filmové projekce i sedačky z tramvají nebo původní lístky na dopravu. Ta podle historika a kurátora muzea v Mostě Dominika Marka propojovala jednotlivé uhelné doby v hornickém regionu.
3: Je tady vlastně celý průřez od roku 1901 až teď vlastně do roku 2026, takže 125 let. Je to jak obrazový materiál, ale i jednotlivé propriety, které připomínají tu dobu.
1: Na dobových fotografiích lidé v Mosteckém muzeu uvidí ještě starobylé město, které kvůli pokračování těžby uhlí komunisté dali zbourat. Na videích si můžou užít i jízdu tramvají ze starého do nového mostu. Rodinná tragédie otřásla Spojenými státy americkými. 8letý chlapec ze státu Illinois zemřel poté, co ho baseballovou pálkou ubil partner jeho matky. Hoch se jí předtím pokoušel doma před násilnickým přítelem chránit, sám se ale stal obětí. Matka bojuje v nemocnici o život. Pachatel sedí ve vazbě, soud s ním začne příští měsíc. Německý tenista Alexander Zverev slaví, triumfoval na Roland Garros a získává premiérový grandslamový titul. Třetí hráč světového žebříčku porazil ve finále na pařížské Antuce nasazenou desítku Itala Flavia Coboliho. Zvítězil po 4 hodinách a 16 minutách. A ještě počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přijdou mraky. Pondělní teploty vyšplhají mezi 23 a 28 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ještě vydám víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Lidi asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průtah.

zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jednu.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Vítejte. Potvrzeno, Děčín zažil tornádo. Objevilo se při pátečních bouřkách v místní části Děčína v Binově. Vyvrátilo jeden strom a způsobilo menší škody. Slabé tornádo v Děčíně potvrdil Český hydrometeorologický ústav. Zpočátku nebyl výskyt tornáda zcela jasný, potvrdil ho až terénní průzkum. Podle mezinárodní stupnice mělo děčínské tornádo sílu 0,5 stupně. Nejsilnější tornáda mají 5 stupňů. Minulou neděli se dvě slabší tornáda objevila taky na jihu Čech. Na českém území se tornáda objevují relativně často, v naprosté většině jsou slabá. Ničivé tornádo ze 24. června 2021 zasahlo oblast mezi Břeclaví a Hodonínem. Bouře tehdy přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem 300 km v hodině. Zemřelo 6 lidí. Známé rozuzlení pokažené svatby. Svatebčané se na veselce v Horním Podluží na Děčínsku zřejmě přiotrávili drogami, konkrétně kanabinoidy. Celkem 9 lidí skončilo v noci na neděli v nemocnici. Dostali je tam patrně koláčky se speciální ingrediencí. Policie případ šetří jako obecné ohrožení. Svatebčané zvraceli, byli zmateni a bylo jim nevolno. 3 lidé zůstávají v nemocnici na pozorování. Turisté si můžou u Přáslavic na Olomoucku zahrát válečnou únikovku. Bývalý vojenský bunkr tu totiž zpřístupnil návštěvníkům poprvé takzvanou únikovou chodbu. Je dlouhá 86 metrů a stala se součástí nové prohlídkové trasy objektu, postaveného v 70. letech minulého století. Chodba sloužila jako poslední možnost úniku z bunkru poté, co by byly jeho oba vchody nefunkční.
2: Mohl by hrozit například zával soti nebo zeminy odhozené výbuchem. Proto chodba ústí na povrch až dále od bunkru. Zajímavé ale je, že profil vstupu do ní je velmi omezený. Má rozměr 60x80 cm. Dále je pak ale chodba široká i vysoká pro pohodlný průchod dospělého člověka. Proč je otvor do chodby tak malý, je i pro provozovatele bunkru záhadou. Domnívají se, že se jedná o selekci, aby nevstoupil do chodby nikdo pohybově omezený. Nedokázal by překonat úzkost svislou šachtu po žebříku a znemožnil by pak únik ostatním. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
1: Pro podezření z nedovoleného ozbrojování policie vyšetřuje sobotní výbuch v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku. Policisté na místě našli zřejmě po domácku vyrobenou pyrotechniku. Výbuch vážně zranil starší ženu, zranění utrpěl i mladý muž. V případě prokázání viny hrozí zraněnému mladistvému až 2,5 roku za mřížemi. Volodymyr Zelenský přicestoval do Velké Británie. Ukrajinský prezident tady bude jednat s britským premiérem Starmerem, německým kancléřem Mercem a francouzským prezidentem Macronem. Hlavním tématem bude obrana Ukrajiny. Zelenský dodal, že v pondělí má na programu schůzku s britským králem Karlem III. Fenomenální tenistka Kateřina Siňaková má další grandslamový titul. V Paříži na Roland Garros vybojovala už svůj zdejší 4. titul v dámské čtyřhře. Celkově jich má 11 plus 12. z mixu. Na centrálním dvorci v Paříži Kateřina Siňaková pak v překladu českého Eurosportu děkovala hlavně své spoluhráčce, Američance Taylor Townsendové.
3: Stasi, si to užívám s tebou. Je skvěle tě poznávat na kurtu mimo kurt. Jsem šťastná, že jsem část tvé rodiny. Dáme skvělou práci, díky moc.
1: Ziskem 11. grandslamového titulu v ženské čtyřhře se deblová světová jednička Siňaková přiblížila v historickém českém žebříčku Janě Novotné. Ta je v čele pořadí s 12 tituly. A dodám i počasí na pondělí. Čekáme jasno až polojasno, to pro dopoledne, odpoledne a večer už přijdou mraky. Teploty v pondělí vyšplhají mezi 23 a 28 stupňů Celsia.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

chytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let s

Zpráv vás vítá Iva Horáková. Česká republika vyhrála 100 milionovou arbitráž, a to s francouzskou společností JCDECO. Nemusíme tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. Uvádí to alespoň ministerstvo financí. JCDECO žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem a její dceřinou firmou Rencar. Majitelé musí evidovat psy. Pokud to od července neudělají, hrozí jim vysoká pokuta, varuje Česká televize. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Čtvrtina domácností v Evropě vlastní alespoň jednoho psa. Celkem jde o 90 milionů zvířat. Česko je s 2 miliony a 200 tisíci psy na čtvrtém místě.